0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nově to mají velmi krásné v jedné z brněnských městských částí. Ve které konkrétně, tak na to se společně na Krokodýlu podíváme s Míšou.
1: Brněnská městská část Bosonohy dokončila po několika letech proměnu bosonožského náměstí za 35 milionů korun. Před úpravami sloužilo 400 metrů dlouhé náměstí, spíše jako odstavná plocha pro auta. Nyní je na něm nová kašna, zeleň nebo zpevněné plochy. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojuje opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého.
0: Tolik tedy pohled na nové krásné náměstí a vůbec na opravené Bosonohy. Teď už další ty. Jarek Hmala přeje krásný poslech.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Svoboďák dorazí stovky krojovaných, Brno chystá první celoměstské hody, což je krása a to bude podívaná. Ano, brněnské náměstí Svobody v polovině srpna už je lidovými tradicemi. Do centra dorazí více než 250 krojovaných zástupců chast z 23 městských částí, které se zapojí do vůbec první celoměstských hodů. Ano, třídenní program nabídne slavnostní průvod, cymbalovou muziku, moravskou besedu a další folklorní vystoupení. Tak doufám, že vy také vyrazíte, užijete si to, teď si užijte další hity tady na Kroku Dílo.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: 5.30, to je přesný čas. Dobré ráno, milí zlatí, tady je Radio Krokodýl. Máme úterý 11. srpna léta páně 2026. Kdyby vás to zajímalo úplně přesně, tak dnešek je 223. dnem tohoto roku a do chlazení šampaňského do konce roku nám zbývá 142 dní. Dneska zdravíme hlavně všechny Zuzany, protože právě nositelky tohoto krásného jména právě dneska slaví svůj svátek. Co venku? No, tak co se týče počasí, nevím, jak moc jste si odpočinuli od toho tepla. V Brně už máme v téhle chvíli přes nějakých 20 stupňů. Dneska nás čekají příjemné teploty, mělo by být hezky, nebude to nic tropického. No, i když má být jako lehce přes 30, nebo podle meteorologů má být 32, ale pro nás už je to pohoda, že už to nejsou ty tropické opravdu 40. Co dneska po ránu? Máme toho připraveno dost a třeba v první řadě tady máme také gratulaci jednomu dnešnímu oslavenci, kterého už jsem si v téhle chvíli připravil, ale ještě předtím lehce na silnice. Máme tady totiž nehodu na D2 na půltém kilometru, tedy tam v místě toho omezení, tak se tam srazila dvě nákladní auta, takže provoz tam zpomaluje. Už v téhle chvíli tam naberete nějakých 5-6 minut, tak si prosím pěkně počítejte. No a než si dáme první písničku, tak to je právě ten dnešní oslavenec Miraj Navrátil. Dneska slaví 34 let, tak i jemu gratulujem. No a tak si tedy Miraje s Evou Farnou, by mi dala. No právě, že nedala. Tak samozřejmě gratulujem. Miraj, Eva Farna, vzpomeneš si. Dobré ráno.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2,5 minuty a bude 6:45. Přejeme dobré ráno. Jak kde máme, co se týče teploty? Žďár nad Sázavou hlásí 15 stupňů. Vyškov necelých 19, Břeclav taktéž necelých 19. V Brně máme 22 stupňů. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Dobré ráno.
0: Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 59 minut úterý 11. srpna. Právě dnes, právě teď zdravíme v první řadě Zuzany, které dneska slaví svůj svátek. A ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, krásné úterý přejeme. Uplynulý víkend byl letos na českých silnicích jedním z nejtragičtějších. Podrobnosti ve zprávách.
0: Co si zahrajeme po 6. hodině? Například dáme Jennifer Lopez. AC/DC. A bude i Slza holomráz. Žádný holomráz nás dneska nečeká. Jak se spalo, Katko, u vás doma vyvětráno?
1: Já jsem byla tak unavená, že výborně.
0: Vůbec nevím, já mám hele úplně stejně. Každopádně už teď je tam celkem teplo. Centrum Brna hlásí 22,5 stupně, alespoň meteostanice na Kraví hoře. Jak to bude vypadat během dne? Má být polojasno nebo skoro jasno a teploty letní, nikoli úplně brutálně tropické, 29 až 32 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Stará radnice v Brně, která je nejstarší světskou stavbou na území města, dostává novou střechu. Lešení, které budovu částečně halí z dvorního traktu, zmizí do konce září. Náklady jsou 6,4 miliony korun.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: O uplynulém víkendu zahynulo na českých silnicích 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů. Smrtí motorkáře skončila v sobotu i nehoda u Hlubokých Mašůvek na Znojemsku.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Svitavy začnou nabízet část svých pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Stará kolonie. Na prodej bude 27 parcel pro stavbu rodinných domů a dvojdomů. Zájemci mohou podávat žádosti do 26. srpna do 12 hodin. Barbora Sémanová a Barbora Jeníčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob. Obhájkyně zlata Sémanová postoupila ze semifinále 5. časem. Jeníčková prošla do závodu o medaile jako poslední 8.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Úplný klid tam nemáme, potvrdí nám to Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na půdém kilometru na příjezdu do Brna z Bratislavy v místě zúžení dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Kolona má zhruba kilometr. Ucpává se příjezd do Brna do části Zuřany od obce Telnice. Zatím se tam postojíte do 5 minut. A doprava zpomaluje už na hlavní cestě ze Svitav do Brna v Lipůvce. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšár.
0: Pozor, dejte Masarykovo náměstí, obec Telnice, tam se srazila dvě osobní auta. Vypadá to, že to tam je celkem hodně špatně průjezdné. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 11. srpna, do konce roku zbývá 142 dní.
1: To je ještě dost.
0: Ještě nemusíme dávat chladit šampáňu.
1: Ale pomaličku myslet na ty vánoční dárky.
0: Nech toho, že jsou prázdniny. Přejem dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10,5 minuty, pojďme se mrknout na 11. srpen, co přinesl zajímavého v historii. Je tady několik záležitostí, které se týkají v českých zemích i města Brna. Ale například musíme zmínit rok třeba 1805, kdy v Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. V roce 1882 byla otevřena první telefonní ústředna v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků. V prosinci už 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval s voláním ha hej! Halo se ujelo až později. A teď do Brna. V roce 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Maurském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů. Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. Ještě jednou Brno v roce 1906 na svém evropském turné vystoupil v Brně Buffalo Bill se svou Wild West Show. Zmíníme také třeba rok 1945, kdy prezident republiky Edvard Beneš vydal dekret o zestátnění československého filmu. Na první poválečný film snímek Řeka čaru je natočil režisér Václav Krška. V roce 1999 bylo v Česku pozorovatelné zatmění slunce. Já si na to pamatuju, seděli jsme na Jakubáku, na zahrádce, popíjeli jsme tam něco a viděli jsme, že to přijde. Najednou začal foukat vítr, ochladilo se, ptáci začali létat a skoro byla úplná tma. Ale jenom na chviličku, tma ne, ale bylo to opravdu velmi zajímavé to takhle zažít. Pojďme mrknout do světa, co stojí za zmínku. Třeba rok 1885, kdy Američané vybrali 100 000 dolarů na podstavec sochy svobody, kterou měli dostat od Francouzů. No a nakonec ji samozřejmě dostali. V roce 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle. A kdo pak dneska z těch známých nebo slavných slaví narozeniny, tak například Miraj Navrátil, ano, frontman to kapely Miraj, tak se jmenuje po něm, ten dneska slaví 34. narozeniny. Eric Carmen, zpěvák, ten slaví dneska 74. narozeniny. Co se týče svátků, tak dnes slaví Zuzana, ale také Filomen a Filomena. My gratulujeme, přejem dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: dálnice do pekla na krokodýlu. Přišel takový forek, jak chlápek říká pekelníkovi: dobrý den, nemůžu se u vás trošku ochladit, nahoře je hrozný peklo.
1: Tak možná právě teď.
0: No ne, to bylo v minulých dnech, dneska takové vedro nebude. V podstatě všude máme kolem 20 stupňů, pravda, třeba Žďár nad Sázavou hlasí ten 16, ale jinak tady v okolí je kolem té 20. Odpoledne to bude víc, ale nebude to nic hrozného. 29 až 32, očekává se polojasno nebo skoro jasno.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. V den svých 94. narozenin včera v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románů Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Své dětství prožil v Brně. Zájemci mohou od včerejška hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Minulý měsíc postihlo 99% území Švýcarska a přibližně 95% území kontinentální Francie. Během druhého dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu se dnes představí dva čeští reprezentanti v bojích o medaile. Dálkař Petr Majdl Schmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk, který vyhrál pondělní kvalifikaci. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
6: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 6 hodin 31 minut k tomu, pojďme se podívat, co nového v Brně. Možná každý den vystupujete na stejné zastávce, ale víte, odkud dostala svoje jméno?
2: Dozvíte se to, v Brně se totiž rozjíždí projekt Zastávky, kdo a proč. Na zastávkách MHD postupně přibývají informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvů.
1: Jako první přišla na řadu celá tramvajová linka číslo 1 s 35 zastávkami. Stačí se při čekání na šelinu pořádně porozhlédnout a zjistíte. My jsme se vás zeptali, co vy na to?
3: Je to určitě dobrý nápad, akorát možná větší osvěta by to chtěl, že já jsem o tom teda fakt nevěděla, no.
1: Tak už víte.
3: Tak je to super.
1: Co na to říkáte vy?
4: Já to slyším poprvé od vás a až na to narazím, tak si to ráda přečtu. A taky ještě i mezi dovolenýma a výjezdama jako z města, tak jsem ještě neměla šanci to postřehnout.
5: Já jsem to už viděl a velice jako jsem to obdivoval.
6: Já jsem to viděla na Husický zrovna, to se mi to hodně líbilo.
7: A spojují turisti dozvědou, co tady je ve skutečnosti, protože to není jenom pro nás, pro Brňáky, ale je to taky hlavně pro vás, pro turisty.
1: Zásadní informace, na které lince to je? My jsme to říkali, tam to bylo napsané. Linka číslo 1.
2: Jo, s 35 zastávkami. Já jsem se teď zamyslela, pardon, ale já jsem myslela na to, že jsem to taky do této chvíle vlastně vůbec netušila. Ještě, že toho krokodýla máme.
1: No já v minulýho týden jsme to říkali.
2: Bopryč.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na půdém kilometru na příjezdu do Brna z Bratislavy v místě zúžení dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Kolona má zhruba kilometr. Ucvává se příjezd do Brna do části Zduřany od obce Telnice. Zatím se tam postojíte do 5 minut. A doprava zpomaluje už na hlavní cestě ze světa do Brna v Lipůvce.
1: Čerstvá nehoda je hlášená na D1, kilometr 173,5 ve směru na Brno se srazilo osobní auto s kamionem. Je to Ukrajince, kolona by se snad tvořit neměla.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl 7 půjdeme za dětmi a budeme se ptát na to, čemu Katka rozumí nebo ne?
2: Jo.
1: Aha, dobře, takže nic.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, k čemu je nám mapa.
3: Proto, aby jsme mohli najít poklad, aby jsme mohli najít třeba pirátskou loď a starodávní mrtvé tělo.
4: K tomu, kdyby někteří lidi nevěděli, kudy mají jet, tak jim to řekne ta mapa. Oni se podívají na ní a budou hned vědět.
5: Mapa je tomu, když někdo zabloudí, tak se podívá na mapu a potom může se vrátit zpátky domů.
1: Si pamatuju, když jsem byl malý a poprvé jsem se setkal s mapou, že mi někdo vysvětlil na nějakým táboře, jsme běhli orienták, čemu to je. Tak jsem říkal, jak je geniální, jak mohl někdo vymyslet, že všechny mapy jsou orientované na sever. Že stačí si najít ten sever a hned víš, kudy máš jít.
2: No, to je pravda.
1: Víš, že jsou všechny na sever?
2: Nevím.
1: Aha, dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Minerem pam pam na krokodýlu 4 minuty před 6:45. Katka má pro nás připravené stručné zprávy.
1: A tom doma předpověď počasí.
0: Venku máme 21, 20 stupňů, záleží na tom, kde se nacházíte, jak to dneska bude vypadat. Snad nebude pršet.
1: Pro ty, co nemají střechu, je to docela vymodlený počasí.
0: Ano, to je pravda. No nic, má být skoro jasno nebo polojasno a teploty krásné letní 29 až 32 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Lesní podnik Mendlovy univerzity vybudoval v okolí Brna Ořeší na dalších 20 kilometrů hypotras pro jezdce na koních. Jsou značené a většinou vedou odděleně od turistických tras. Přispívají tak bezpečnějšímu pohybu všech návštěvníků lesa. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Další dvě osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Hlasování se očekává ve 14 hodin. Český cyklista Pavel Bittner bude od příští sezony jezdit za tým Pinarello. Jehož hlavní hvězdou je Brit Tom Pidcock. Švýcarská stáj s vítězem tuzemské ankety Král cyklistiky za rok 2024 podepsala dvouletou smlouvu. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
5: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně-Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
6: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dámy a pánové, blbec nakonec.
1: 9 minut a bude 7, dobré ráno.
2: Mně pořád přijde neuvěřitelný, jak se některý lidi umí sundat.
1: To je hrozný.
2: To jako hraničí s tím, jestli vůbec jako přežijou nebo ne. O tom, že alkohol je metla lidstva, bohužel dokazuje to i případ z víkendu v Brně, kdy muž z Třebíčska měl víc štěstí než rozumu, a to doslova. Strážníci ho našli v sobotu večer v ulici Skořebka ležet na zemi a prakticky se s ním nedalo vůbec domluvit. Dechová zkouška pak ukázala přes 5 promile alkoholu. 5 promile. Podle strážníků byl 38letý muž v bezprostředním ohrožení života a hrozila mu například zástava dechu. Přivolaní záchranáři ho ošetřili a pak ho odvezli do nemocnice. Tak snad už se to nebude opakovat.
1: Bude. Já se dneska ráno, já před 5 jsem se stavoval v kuřemi u benzinky pro cigára a přede mnou byl borec, kterýmu bych jako dal možná 2 koruny. Koupil si, myslím, cigára, plechovku piva a placatici vodky, kterou si dal hnedka do kapsy. Otočil se, podíval se na mě, že já jsem stál za ním, sedl do auta a odjel. Tak jsem si říkal, že...
2: Kam jde posnídat? To je strašný. Fakt je to...
0: Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Za minutu bude 7 hodin, vy jste s Krokodýlem dnes v úterý 11. srpna, už jste stihli pogratulovat Zuzanám, ne? No tak to udělejte, dneska slaví svátek. Katka dneska, jako vždy, chystá zprávy, o čem ty v 7?
1: Hezké ráno, stavební povolení pro družstevní byty v Přízřenicích očekává Brno na podzim, víc už za chvíli.
0: Po 7. Sugar Babes. London Beat. A také Krištof a Dominika Aledia. Půlnoční příběh. Nechceš, už víc nehledej, budu tvůj půl. Venku máme hezky nějakých 21, 20 stupňů, někde možná lehce pod, tady Vyškov hlásí necelých 18. Odpoledne bude ale opět teplo a hezky, má být polojasno nebo skoro jasno a teploty 29 až 32 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vydání stavebního povolení pro více než 300 družstevních bytů v brněnské čtvrti Přízřenice očekává město na přelomu září a října. Byty určené pro rodiny i jednotlivce vyrostou v Moravanské ulici. Družstevní bydlení mělo stát už letos. Přípravy však zkomplikovaly třeba složité povolovací procesy.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: 4 vyřazené sanitky z Jižní Moravy zamíří na Ukrajinu. 3 vozy ze znojemské nemocnice po servisu převezme organizace Postbellum a dopraví je do Dněpropetrovské oblasti. Další vůz kyjovské nemocnice pošle Jihomoravský kraj do Zakarpatské oblasti.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Obec Dětřichov čeká referendum. Jeho obyvatelé v něm budou rozhodovat o tom, zda obec investorovi umožní v jejím katastru postavit větrné elektrárny. Hlasování se uskuteční současně s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy 9. místo. Ve finále předvedl český rekordman výkon 19,68 metru. K postupu do užšího finále mu chybělo 34 cm. Vyhlíží ale další výzvy v této sezóně. V Birminghamu zůstává a bude fandit dalším českým reprezentantům.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Stav na silnicích má pro nás Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně dejte pozor na dopravní nehodu na Černovické ulici do centra za mostem. Doprava tam zpomaluje. Do 5 minut se už zdržíte na kolišti před Cejlem od Moravského náměstí a doprava vázne také na Poříčí do centra před Vídeňskou. A na dálnici D1 na 173. a 5. kilometru u Domašova na cestě na Brno z Prahy stojí na krajnici osobní auto s kamionem po nehodě. Projíždí se kolem ale bez výraznějších komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Po 7. hodině budeme na Krokodýlu kopat za Modrou.
1: Co to znamená?
0: No, to je taková charitativní akce, kopeme za Modrou a my budeme hrát o dvě vstupenky právě na tuhle akci.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jste chala auto? V bazénu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut k tomu, o co v Hantecu hrajeme. Máme pro vás dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou, která se uskuteční 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské v Brně. Je to fotbalové utkání HC Komety Brno a Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Na místě bude bohatý doprovodný program, vystoupí například kapela Kulomet, Olga Lounová nebo třeba také Děti Ráje.
2: No a vstupenky budou vaše, když se právě teď dovoláte jako první do studia Krokodýla na linku 603 303 a odhalíte, na co se dneska ptáme.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den,
1: prosím. Kdože tam?
3: Tomáš,
1: dobrý den. Tomáši, co to znamená, když se řekne vošolnout, nebo vošolnout se?
3: Ježiš. Máme tam nějaký nápovědy?
1: Nápověda? No je tady nápověda, poslouchejte dobře, myslím si, že to tam zazní.
4: Vošolnout? No, oblec si nějaký nobel oblek.
5: Vošahat? Jakoby, ne?
6: Háknout se.
5: Co umít?
7: Ošidit se, jako peníze.
1: Zaznělo nám to tam, co myslíte, že to je?
3: Vošahat, to je oblek.
2: Já jsem to nerozuměla.
1: Zkuste nějak, jako, my vás skoro jako nerozumíme vám. Vím, že tam jste. Jo, aha, už je to lepší, takže vošolnout se znamená?
3: Umýt se.
1: Umýt se, jste říkal?
3: No, no.
1: Zkuste jinou variantu. Mělo
2: až to... se umyjete,
3: tak... Dobře, tak pěkně se obléct.
1: Pěkně se obléct. Jste pěkně oblečen?
3: Tak
2: máte
1: jo,
2: pochvalu.
1: Jasně, byl jste manželkou ráno zkontrolován, řekla, jo, to můžeš? Jo, jasně, my jsme vám rozuměli ani slovo, tak vám přejem šťastnou cestu a gratuluji. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: London by dospěvali na rádiu Krokodýl 9,5 minuty před půl osmou, kdy máme venku nějakých 21, 20 stupňů. Odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze by měly být mezi 29 až 32 stupni. A pršet? Uf, dneska nebude. Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Silničáři pokračují v pracích na křížení dálnic D1 a D2. V neděli večer tam skončila víkendová opatření. Betonování mostů si vyžádalo i uzavření Kaštanové ulice. Ta je od nedělního večera znovu otevřená. Policisté pokračují v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil minulé úterý při bouřce na jezeře Most. Včera znovu přijali na pomoc potápěči z Brna se speciálním podvodním dronem. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok v dopisu adresovaném dvojici mužů, kteří dříve uzavřeli sňatek v cizině, odmítl zapsání jejich oddacího listu do matriky na Slovensku. Jeden z uvedené dvojice ohlásil podání žaloby. Evropská fotbalová unie UEFA pokračuje v tlaku na předsedu světové organizace FIFA Gianniho Infantina po jeho neúspěchu s kontroverzním plánem na prodej podílu z mistrovství světa soukromým investorům. UEFA se spojila s asijskou a severoamerickou organizací a ve společném prohlášení uvedli, že fotbal nepatří žádnému jednotlivci. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
0: 8 minut a bude půl osmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Častěji už tam bude.
7: Přestaň, štěji mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: Jsou dny dobré, lepší

0: V těchto horkých dnech se osvěžení zadarmo hodí. Co si pod tím osvěžením máme představit?
1: My tento týden pro vás máme oblíbenou malinovku, a to konkrétně 103 zon malina, jedinečnou limonádu zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy.
0: Kde pak se rozdávalo včera?
2: Krokohlídka osvěžuje na hlavním nádraží.
3: Děkujeme za zonku, tady v těch teplých dnech je to super.
4: Ahoj, krokodýle.
5: Děkujeme za limonádu.
6: Měli jsme hodně žízeně, vedro.
7: Ahoj, zdravím Radio Krokodýl, chtěla jsem jim moc poděkovat. Dneska jsem v Padovci poslouchala Radio Krokodýl celý den a hráli úplně super, takže díky moc.
8: Děkujeme.
9: Děkujeme za pití.
0: Je to hezké takhle někomu udělat radost jen tak na ulici.
1: 100% a radost vám budeme dělat i dnes do horkého letního dne. Odpoledne nás vyhlížejte v Brně u Semilasa, tam se budou rozdávat zonky.
10: Dopravní servis Radia Krokodýl.
0: Přišel čas na to zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
11: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně dejte pozor na dopravní nehodu na Černovické ulici do centra za mostem. Doprava tam zpomaluje. Do 5 minut se už zdržíte na kolišti před Cejlem od Moravského náměstí a doprava vázne také na Poříčí do centra před Vídeňskou. A na dálnici D1 na 173,5 kilometru u Domašova na cestě na Brno z Prahy stojí na krajnici osobní auto s kamionem po nehodě. Projíždí se kolem, ale bez výraznějších komplikací.
0: Nehoda se odstraňuje v Telnici na Masarykově náměstí a pozor ještě jednou D1, to pro ty z vás, kteří nás ladíte na jihlavské frekvenci 102,3. Na 106. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Mám takový pocit, že 6 minut po půl 8 půjdeme za dětmi.
2: Je to tak, ve školce v Králově Poli jsme se ptali, jaká řemesla znáte.
3: Kovalský.
4: Slámař.
5: Kovář.
6: Trohrář.
7: Dřevář.
8: Je to takový řemeslář.
9: Mlynář.
10: Ten vyrábí sklo.
1: Prosím tě, kdo je to Kovalský?
2: Kovářský, ne?
1: Počkej.
2: Kovalský. No,
1: počkej, on říká Kovalský.
11: Kovalský.
2: Jo, Kovalský. No, to třeba nějaká nová odnož toto řemesla.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
12: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 7 hodin 40 minut jste s krokodýlem, jak je venku. V Brně máme 23 stupňů, ve Žďáru 16,5, Břeclav 21,5 a Vyškov hlásí 21 stupňů. Odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno a teploty letní 29 až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V den svých 94. narozenin včera v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románů Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Své dětství prožil v Brně. Zájemci mohou od včerejška hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předcházejících ročníků. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Minulý měsíc postihlo 99% území Švýcarska a přibližně 95% území kontinentální Francie. Během druhého dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu se dnes představí dva čeští reprezentanti v bojích o medaile, dálkař Petr Mindl-Schmidt a kladivář Vladimír Myslivčuk, který vyhrál pondělní kvalifikaci. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Za 10 minut bude 8, máme pro vás tip na pátek. Chystáme z Brno inline CZ. Jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl.
2: No, pojdeme přes jih Brna k Olympii a kdo bude mít dost energie, může pokračovat až do Rajhradic. Cestou nás doprovodí městská policie Brno a hlavně hudba Rádia Krokodýl.
1: Nezapomeňte helmu a hlavně světla, protože zpátky se pojede už za tmy. Těšíme se na vás. Kdy a kde je sraz?
2: Tak sraz je v 19.30 na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu, no a startujeme ve 20 hodin.
1: Jízda na bruslích, kolech a koloběžkách s krokodýlem už tenhle pátek.
0: Krokodýl. Hey, what a perfect day. Why you

0: krokodýlu.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
3: 3/4 minuty a bude 8 hodin ráno. Na Krokodýlu budeme mít zprávy. Má je Katka, dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Uplynulý víkend byl letos na českých silnicích jedním z nejtragičtějších. Podrobnosti už za chvíli.
3: Co dáme po 8? Například bude Loreen. Mr. President. A taky Miraj. V centru Brna už máme 23 stupňů, ve Vyškově 21, ve Žďáru 17, v Břeclavi 21,5. Odpolední teploty při polojasné až skoro jasné obloze budou mezi 29 až 32.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 8, hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Stará radnice v Brně, která je nejstarší světskou stavbou na území města, dostává novou střechu. Lešení, které budovu částečně halí z dvorního traktu, zmizí do konce září. Náklady jsou 6,4 miliony korun.
6: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
4: O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů. Smrtí motorkáře skončila v sobotu i nehoda u Hlubokých Mašůvek na Znojemsku.
6: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
4: Svitavy začnou nabízet část svých pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Stará kolonie. Na prodej bude 27 parcel pro stavbu rodinných domů a dvojdomů. Zájemci mohou podávat žádosti do 26. srpna do 12 hodin. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob. Obhajkyně Zlatá Sémanová postoupila ze semifinále 5. časem. Janíčková prošla do závodu o medaile jako poslední osmá.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Novinky ze silnic má pro nás Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Borgesově ulici směrem na Lesnou za Královopolským tunelem. Doprava tam zpomaluje. Zdržení okolo 5 minut v koloně hlásí řidiči na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské ulice. Ucpává se například křižovatka ulic Poříčí a Vídeňská. A na dálnici D1 momentálně budete popojíždět u Brna směrem na Vyškov mezi 194. a 196. kilometrem a také na příjezd do Brna po bratislavské D2, tam se do kolony dojíždí na 4. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Jakub Tilšár.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jej, to by se šiklo.
1: No, 115 350 korun, kdo by je nechtěl, my vám je nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka povídá: drahý, co myslíš, bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut k tomu.
2: Teď můžete volat 603 103 103 Studio Krokodýla a máme pro vás 115 350 korun. Byla rychlost, co?
1: Velká rychlost, Katka řekla, hned jsem spouštěl telefon. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Staňa z Hodonína.
1: Dobrý den, Staňo, zdravíme. Co máte pro nás za tip, abyste konečně vyhrál ty peníze?
3: No, já si myslím, že to není lámaní špaget.
1: Lámaní špaget, takové příjemné letní jídlo na ty horké dny. Dobře, jdem na lámač špagety. Za mě, jo, hele.
2: Za mě se to jako nedělá. Lámaní špaget.
1: A proč ne? To nemůžeš do toho hrnce
2: to
1: dostat.
2: To není italský.
1: A, to není italský, dobře. Tak si poslechneme signora, který ví, co to znamená.
2: Arbiter říká čau. Peníze tady zůstanou.
1: Je nám líto. Mějte se moc hezky.
3: Taky náschle.
1: Náschle.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Auto v garáži, grill na žhaven. A žena?
5: Rozpálená dobila.
6: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 18 minut po 8 hodině na Krokodýlu dospívala Loreen Euphoria. V Brně máme 24 stupňů, Vyškov hlásí necelých 22. 22 už mají v Břeclavi. Ve Žďáru nad Sázavou zatím stupňů 18. Odpoledne při polojasné skoro jasné obloze čekáme 29 až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Lesní

0: přispívají tak bezpečnějšímu pohybu všech návštěvníků lesa. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Další dvě osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Španělsko se chystá na středeční úplné zatmění slunce, které bude možné pozorovat z velké části jeho území. V celé zemi se chystají stovky akcí, některé ale úřady nechaly zrušit. Panují například obavy, aby sledování jevu v přírodě nevedlo ke vzniku většího počtu požárů. Bývalá kapitánka české basketbalové reprezentace Petra Záplatová v úvodu nadcházející sezony ukončí kariéru. 34-letá rozehrávačka Žabin Brno se rozloučí v boji o Evropskou ligu. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Jak jsem mluvila o tom zatmění slunce ve Španělsku, tak se na to tam chystají neuvěřitelně. I co se týče...
0: Já vím, na Malorku jsem slyšela, všichni jedou do Španělska.
1: No počkej, ale jak se na to chystají, co se týče solárních elektráren? Že samozřejmě ono dojde k obrovskému výpadku.
0: Ano.
1: A potom zase k brutálně velkému náběhu té elektrické energie z toho, takže se tam na to chystají i jakože elektrikáři a tak podobně. No, jsme zvědaví, jak to dopadne. Budeme to sledovat.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Je dobré mít spřízněnou duši.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pojďme se projet městskou hromadnou dopravou zatím jedničkou. Proč? No, protože možná každý den vystupujete na stejné zastávce, ale možná netušíte, odkud dostala svoje jméno.
2: Ano, v Brně se rozjíždí projekt zastávky Kdo a proč. Na zastávkách MHD postupně přibývají informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvu. Jako první přišla na řadu celá tramvajová linka číslo 1 s 35 zastávkami.
1: Takže když se při čekání rozhlédnete, tak zjistíte, kde ten název vznikl. Zeptali jsme se vás, co vy na to?
3: Je to určitě dobrý nápad, akorát možná větší osvěta, aby to chtěl, že já jsem o tom teda fakt nevěděla, no.
1: Tak už víte.
3: Tak je to super.
1: Co na to říkáte vy?
4: Já to slyším poprvé od vás a až na to narazím, tak si to ráda přečtu a taky ještě i mezi dovolenýma a výjezdama jako z města, tak jsem ještě neměla šanci to postřehnout.
5: Já jsem to už viděl a velice jako jsem to obdivoval.
6: Já jsem to viděla na Husický zrovna, to se mi to hodně líbilo.
7: Aspoň i turisti dozvědí, co tady je ve skutečnosti, protože to není jenom pro nás, pro Brňáky, ale je to taky hlavně pro vás, pro turisty.
1: Pro vás, pro turisty. Já jsem taky turista, protože jako v podstatě nevím o tom původu názvu těch zastávek.
2: To já taky ne, tak to půjdem okouknout.
1: Dobře, ale někdy jindy, dneska ne.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo dostává nejdříve Jakub.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Borgesově ulici směrem na Lesnou za Královopolským tunelem. Doprava tam zpomaluje. Zdržení okolo 5 minut v koloně hlásí řidiči na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské ulice. Ucpává se například křižovatka ulic Poříčí a Vídeňská. A na dálnici D1 momentálně budete popojí jíždět u Brna směrem na Vyškov mezi 194. a 196. kilometrem a také na příjezd do Brna po Bratislavské D2, tam se do kolony dojíždí na 4. kilometru.
1: Pojďme se také podívat do linky řidičů. Je tam informace o jedné křižovatce, která je tou nejlepší v městě Brně.
9: No čau, Pavel, Brno. Hele, v Bystrcu u Unihopy nejdou světla na křižovatce. Tak si tam dávajte bacha, hlavně nestojíte šarině na koleji, tak zdarec.
1: Ono, i když tam ty světla svítí, tak je to tam celkem, aspoň z mého pohledu neúplně přehledné. Jsou vlastně dvě křižovatky nezávislé na sobě a do toho ještě tramvaj uprostřed. Tak prosím, dejte tam velký pozor. A pozor také ve šlapanicích na křižovatce ulic Husova Kubilnická, kde se střetlo osobní auto s dodávkou.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Knihovnička Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, jakou práci dělají tvoji rodiče.
3: Moje mamka věší pládlo.
4: Moje maminka pracuje a moje maminka taky věší pládlo. Tatínek taky pracuje.
5: Zedník.
1: A tatínek není věšeč prádla, evidentně.
2: Nejenom maminka je pradlena.
1: To se mně líbí, povolání, věší prádlo. Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: No je to nejlepší po ránu.

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life na Krokodýlu. 2 minuty před 8:45 v Centobre máme skoro 25 stupňů. Vyškol hlásí 22, Kyjov 22,5, Znojmo 21,5. Odpolední teploty při polojasné skorojasné obloze budou 29 až 32.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Pěkné ráno. Silničáři pokračují v pracích na křížení dálnic D1 a D2. V neděli večer tam skončila víkendová opatření. Betonování mostů se vyžádalo i uzavření Kaštanové ulice, ta je ale od nedělního večera znovu otevřená. Policisté pokračují v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil minulé úterý při bouřce na jezeře Most. Včera znovu přijali na pomoc potápěči z Brna se speciálním podvodním dronem. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok v dopisu adresovaném dvojici mužů, kteří dříve uzavřeli sňatek v cizině, odmítl zapsání jejich oddacího listu do matriky na Slovensku. Jeden z uvedené dvojice ohlásil podání žaloby. Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. 29-letého útočníka čeká třetí zahraniční angažmá. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
4: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků Live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
6: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
5: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
2: Rádio Krokodýl.
9: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Australská partička Nickelback na Krokodýlu 9 minut před 9 hodinou.
1: Dámy a pánové, blbec na konec.
0: 8,5 minuty před 9 hodinou, tady jednoho máme.
2: Ano, kdo to je, tak to prozradí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům i do studia. Strážníkům se v noci na dnešek v Černovicích podařilo vyřešit případ vandalismu. Na linku 156 nám před půl jednou zatelefonovala znepokojená žena, protože před bytovým domem viděla muže, který se prý pokusil ulomit zpětná zrcátka na zaparkované dodávce. Když se mu to nepovedlo, údajně do nich několikrát velmi prudce udeřil. Vyslané hlídce psovodu městské policie volající výrazně pomohla tím, že operačnímu středisku výstižně popsala, jak muž vypadal a dokázala určit i směr, kudy odešel. Strážníci potom podezřelého našli na autobusové zastávce vzdálené přibližně jen 100 metrů od místa činu. Tvrdil, že nic neudělal a měl tendenci odejít, což mu strážníci samozřejmě neumožnili. U auta zjistili, že levé vyhřívané zpětné zrcátko mělo popraskané sklo, u pravého byl poškozený pohyblivý kloub, který zrcátko drží. 58letý muž z Brna dál trval na tom, že je nevinný, jenomže další svědkyně ho nahrála mobilním telefonem a záznam strážníkům ukázala. Potom už se muž poškození oplu přiznal a při následné zkoušce na alkohol nabíchal téměř 1,4 promile. Dodal, že do auta tloukl, protože z osobních důvodů nesouzní s jeho majitelem. Čeká ho správní řízení s pokutou do 50 000 korun a odpovědný je i za způsobenou škodu. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Nesouzní s majitelem vozidla.
2: Tak to je asi to nejhezčí na celém případu, že?
4: Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl vám dělá společnosti dnes v úterý 11. srpna. Bude 9 hodin ze studia Krokodýla. Hezké dopoledne přijí Katka Horáková.
1: A Tunda Kala. Krásný den. Brněští hvězdáři kvůli zatmění slunce poletí balonem. Podrobnosti za chvíli.
0: Já už to vím týden, ale nesmělo se to říkat. Dobře,
1: a
0: teď to řekneme. Co dáme po deváté? 90 v 9 bude Robbie Williams. Savage Garden. A taky třeba Venga Boys. Co dnešní počasí, tak já mám velmi dobrou zprávu pro Pavla Vlacha a jeho partičku, která se u nás pohybuje u nás po střeše. Pršet nebude a teploty maximálně do 32.
1: A každý den se modlí, aby nepršelo.
0: Ano.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na let balonem. Přímo z Kraví hory, kde hvězdárna sídlí, totiž bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto zítra nabídnou přímý přenos s komentářem z koše z horkovzdušného balonu.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Řidičům se o víkendu v Břeclavě otevřela jedna z velmi důležitých dopravních staveb. Most na silnici 55 spojující místní část Poštorná s centrem města. Na řadě je nyní ještě daleko náročnější a nákladnější výstavba obchvatu Břeclavy.
3: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Obec Dětřichov čeká referendum. Jeho obyvatelé v něm budou rozhodovat o tom, zda obec investorovi umožní v jejím katastru postavit větrné elektrárny. Hlasování se uskuteční současně s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy 9. místo. K postupu do užšího finále mu chybělo 34 cm. V Birminghamu ale zůstává a bude fandit dalším českým reprezentantům.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně očekávejte například kilometrovou kolonu na ulici Poříčí do centra před Vídeňskou. Tradičně se zdržíte pár minut před křížením ulic Dornejch a Zvonařka. V centru města budete poskakovat na kolišti před Cejlem od Moravského náměstí. Na Brněnsku ve Šlapanicích na křižovatce ulic Husova a Kobylnická se srazilo osobní auto a dodávka. A v okolí Brna na křížení D1 a Bratislavské D2. Očekávejte zpomalení a místy kolonu. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šar.
0: Pokud mě v téhle chvíli poslouchá nějaký instruktor autoškoly, tak vemte svého žáka na opravdový křest ohněm na křižovatku ulic Kninická, Bystrecká. Proč právě teď a právě tam?
5: No čau, Pavel, prdno. Hele, v Bystrecu u Unihoby nejedou světla na křižovatce. Tak si tam dávajte bacha, hlavně nestojíte šarině na kolejích, tak zdarec.
0: Katka říkala, že jsem zlej, tak prosím nás, nic
1: ne, jsem neřekl. Ne, říkala, že jsi strašně milej, samozřejmě jsi to myslela ironicky. A ještě, že nejseš instruktor v autoškole, díky bohu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 9, my vám přejeme hezké úterní dopoledne.
1: Krásný den, no a svátek mají Zuzanky, tak holky, všechno nejlepší.
0: Hrajeme hlavně vám.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazí ženy jsou dva muži najednou. Jeden vaří a druhý uklízí.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: Dneska hit vašeho života vybírá Mirek z Brna, který s touhle písničkou vzpomíná na parádní diskotéky v Oáze u Vojkovic. Časy, kdy se protančila celá noc a domů se chodilo až nad ránem. Mirku, díky za vzpomínku a tady je Bob Sinclair a jeho Love Generation. Váš hit vašeho života tady u nás na Rádiu Krokodýl. Nechte se bavit!

0: Krokodýl na koupáku.
1: Kam vyrazit za osvěžením? Máme pro vás tipy, co třeba Kraví hora. Tady na vás čekají venkovní bazény, travnaté plochy na opalování a odpočinek a samozřejmě parádní výhled na město Brno. Královopole Křížíkova, tak to je oblíbené letní koupaliště, které nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění do vody a zázemí pro rodiny s dětmi. Nechybí ani travnaté plochy, kde můžete natáhnout deku a užít si letní pohodu. Biotop Brno jich, tak pokud dáváte přednost přírodnímu koupání, tak zaměřte sem, voda se čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou travnaté plochy na relax a zahrát si můžete třeba i beach volejbal. Teplota vody krásných 26 stupňů. Užijte si to. I další 90. které tam určitě budou hrát. Blink 182, Alexia, taky Offspring a taky chystám hit v jedné sekundě. Vám všem hezké úterní dopoledne.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
5: Rádio Krokodýl.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
11: Zase nudná oslava nebo team building.
12: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
13: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
14: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
15: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
0: Je dobré být spolu. Rádio.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Příští týden v pátek 21. srpna startuje v městě Brně jedna ze skupin mistrovství Evropy i v Evropě ve volejbale žen. No a já mám pro vás za uhodnutí hitu v jedné sekundě připraveny dvě vstupenky na 25. srpna do Pelonu P na brněnském výstavišti. Můžete mrknout na oba dva zápasy. Ve 4 odpoledne tam hrají Řecko proti Rakousku a v 7 večer se utkají naši proti Ukrajině. Telefon 603 103 103. Ten je volný a můžete zkoušet volat, pokud poznáte, nebo třeba si budete myslet jenom, že znáte tady tuhle písničku.
2: 3, 2, 1, go!
1: A pak to pokračuje. Kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, tahle písnička? Může volat Krokodýla 603 103 103. Já jsem celkem koukal na ten šampionát, kam můžete vyhrát i dvě vstupenky, celkem vymakáno. Ty skupiny jsou 4. Jedna se hraje v Istanbulu, jedna v Baku, jedna v Göteborgu a jedna právě u nás v Brně. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Aleš.
1: Dobrý den, Aleši, daří se?
3: Daří, daří.
1: Tak teď schválně, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje?
3: Jesse G.
1: Daří se.
3: Tak.
1: Jesse G a B.O.B. Price Tag se to jmenuje úplně přesně. Máte rád volejbal? Budete se podívat, nebo to někomu věnujete?
3: Sestra mě poprosila, abych jí to vyhrál. Tak.
1: To je hezký. Tak ať vás ještě poprosí, ať u nás vyhrajete ty prachy teda taky, jo?
3: No.
1: To by bylo hezký, víte?
3: To je pravda.
1: Vstupenky jsou vaše. Nezavěšujte, gratuluj, mějte se hezky. Naschranou.
3: Díky, naschle.
1: Dáme si to celé, Jesse G, B.O.B. Price Tag.

0: Dnešní hit v jedné sekundě, Price Tag, tady u nás na Krokodýlu 8 minut po půl desáté. Byl to rok 2011, ze kterého byla tahle písnička, tedy ne 90. A 90. do 10. budou v podobě Jerry Halliwell. Dáme také hymn. A třeba i ATC. Zuzana, Zuzka, Zuzi, nevím, jak jim říkáte, dneska slaví svátek, nezapomeňte na ně.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
10: Víme první, co se děje v Brně.
9: Víme, jak bude.
10: Aktuální počasí.
9: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
10: Nejrychlejší dopravní servis.
9: Víme první.
11: Už 30 let.
9: Stále s vámi.

0: Skvostná 90 na Krokodil, Sophie Ellis Baxter tady u nás. Minutu a čtvrt před 9:00.
1: Radio Krokodil.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje brněnská folková skupina Přístav, legendární Old Boys Poutníci a energická kapela Kupodivu. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, vím, jsem o hodinu opožděný, řekl jsem před 9:00 a má být 10:00. Ano, bude 10 hodin. A po té 10:00 nám tady zazní Michael Jackson, Lola Young a dáme i činasky.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Venku máme léto, takové hezké, normální, nikoli úplně šíleně tropické, i když už je tam celkem teplo. V centru Brna máme 26 stupňů, odpoledne po Moravě čekejme 29 až 32, dneska bez deště.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Ředitelství silnic a dálnic zahájí ve 3. srpnovém týdnu opravu 4-kilometrového úseku silnice 23 mezi Rosicemi na Brněnsku a Kývalkou nedaleko Brna. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Hejtmanství letos od státu nedostanou na opravy krajských silnic žádné peníze. Ministerstvo dopravy uvádí, že ho k příspěvku nezavazuje zákon. Podle něj nemá ani rezervu, ze které by mohlo peníze do regionů poslat. Někteří hejtmani věří, že se peníze podaří vyjednat s premiérem Andrejem Babišem. Vicepremiér Karel Havlíček ale řekl, že by tím byly ohroženy důležitější stavby. Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu. Trump pak z Turecka kvůli hrozbám ze strany Íránu neodletěl prezidentským speciálem, ale vojenským letadlem. Od 13. do 16. srpna do Česka zavítá světová cyklistika. 18. ročník pelotonu čekají 4 etapy, 650 kilometrů a 3 horské dojezdy napříč Českou republikou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Jakub.
6: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s téměř kilometrovou kolonou na Poříčí do centra před křížením s Vídeňskou ulicí. Výraznější zdržení vás čeká také na kolišti u Cejlu v centru města. Bouralo se na křižovatce ulic Purkyňova a Svatopluka Čecha. Očekávejte tam možné komplikace. A jinak se po ranní špičce doprava ve městě postupně zlepšuje. Silný provoz zůstává obousměrně na dálnici D1 u Brna přes 96. kilometrem a převážně kolony kamionů blokují místy pravý pruh na dálnici D2 na příjezdu do Brna od 10. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptil Šár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Teploty se dneska dostanou opět přes 30 stupňů až na nějakých 32, takže osvěžení zadarmiko, malinová zonka se bude určitě hodit. I dneska budeme rozdávat to osvěžení. Kde? Tak to vám prozradí Katka během chvíle. Pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na třídní schůzka ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě, váš podpis už falšuje daleko lépe.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Kdy jindy si dát malinovku než právě v létě? No a Krokodýl tento týden rozdává mezi vás opět zadarmo. Každý den vás osvěží 103 Zon Malina. Jedinečná limonáda Zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. No a včera se rozdávalo kdepak.
2: Krokohlídka osvěžuje na hlavním nádraží.
3: Děkujeme za Zonku. Tady v těch teplých dnech je to super.
4: Ahoj, Krokodýle.
5: Děkujeme za limonádu.
3: Měli jsme hodně žízeň, vedro.
6: Ahoj, zdravím rádi. Radio Krokodýl, chtěla jsem jim moc poděkovat. Dneska jsem v Padovci poslouchala Radio Krokodýl celý den a hráli úplně super, takže díky moc.
3: Děkujeme
5: za pití.
1: No a žízeň zaženeme, taky dnes povezeme Zonky do ulic mezi vás a užijete si je odpoledne. Usemila se v Brně, tak se stavte za naší krokohlídkou.
0: Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
8: rozpálená dobila.
9: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl, Katka Horáková.
10: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
11: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
13: Už tam budem?
14: Nech toho.
13: Naštěji už tam budem.
14: Přestaň. Štěji mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Datart pořádá Maxi výprodej.
17: Cože? Maxi výprodej?
16: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
17: Tak to je další level.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kde dnes poobědvat a k tomu ušetřit? Krokodýl vybírá brněnský restaurant Havana, kde si můžete objednat hovězí vývar s kapáním a k tomu znojemskou vepřovou kotletu s dušenou rýží. To celé za 100 korun. Tak přejeme dobrou chuť s krokodýlem.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A přátelé, jestli pak vy jste věděli, že brněnské zastávky mají svůj příběh, tušíte, odkud dostali svoje jméno? Tak právě proto, abyste byli v obraze, tak se v Brně rozjíždí projekt zastávky Kdo a proč. Na zastávkách MHD postupně přibývají informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvu. No jako první přišla na řadu celá tramvajová linka číslo 1 s 35 zastávkami. A tak jsme vyrazili do ulic Brna a ptali se vás, co na to říkáte.
2: To určitě dobrý nápad, akorát možná větší osvěta by to chtěl, že já jsem o tom teda fakt nevěděla, no.
3: Tak už víte.
2: Tak je to super.
3: Co na to říkáte vy?
4: Já to slyším poprvé od vás a až na to narazím, tak si to ráda přečtu a to taky ještě i mezi dovolenýma a výjezdama jako z města, tak jsem ještě neměla šanci to postřehnout.
5: Já jsem to už viděl a velice jako jsem to obdivoval.
6: Já jsem to viděla na Husický zrovna, to se mi to hodně líbilo.
7: Aspoň i turisti dozvědou, co tady je ve skutečnosti, protože to není jenom pro nás, pro Brňáky, ale je to taky pro hlavně pro vás, pro turisty.
1: Nejen pro turisty, i pro Brňáky rozhodně Krokodýl doporučuje víc koukat kolem sebe, protože třeba právě na zastávkách MHD postupně přibývají informační tabulky, které vám vysvětlí původ jejich názvu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
8: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
8: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
8: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz
11: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
12: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
13: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
12: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Káťo, jedeme do Olympia parku.
16: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
15: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
16: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
15: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
16: Proto pojedeme do Olympie Brno.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Alejandro a Lady Gaga tady u nás na Krokodýlu. Lehce před 11. Krásné dopoledne s vámi, Katka, taky Míša. Ahoj.
1: Ahoj a pěkné dopoledne přeji. Dramatické chvíle včera u Holáseckých jezer. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z hitu Krokodýla YouTube. Taky bude Cyril. Tam kapelu No Name.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, co byste taky čekali jinýho. Teplota 29 až 32 stupňů na severu našeho kraje, místy jen kolem 28.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dramatické chvíle se včera odehrály u Holáseckých jezer na jihu Brna. Topilo se zde dítě a na místo okamžitě zamířilo velké množství záchranných složek. Více už mluvčí brněnské záchranné služby Lukáš Dvořáček.
4: Naše operační středisko na místo vyslalo lékařský tým, záchranářskou posádku, vrtulník letecké záchranné služby a inspektora provozu. Měli jsme v péči nezletilou osobu, kterou jsme museli po tonutí resuscitovat. Po několika minutách se nám podařilo obnovit životní funkce a následně byla pozemní cestou transportována do dětské nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení.
1: Tolik ke včerejší záchranné akci. Slunečné, teplé a suché počasí beze srážek v Česku přidělává starosti zemědělcům. Úroda obilovin má být kvůli vedru a suchu nejslabší za posledních 14 let. V případě řepky pak nejnižší za posledních 21 let. S propadem počítají i pěstitelé kukuřice či cukrové řepy. Výraznější zdražování potravin zatím podle ekonomů ale nehrozí. V americké Kalifornii chtějí prosadit zákon, který by zakazoval používání umělé inteligence jako plnohodnotného terapeuta. Pokud by prošel, bylo by zcela zakázáno inzerovat chatboty jako terapeuty. Ti by také nesměli činit samostatně jakákoliv rozhodnutí bez posouzení licencovaného odborníka. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit včerejší čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesků v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna čtyři čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýla zdravíme taky všechny šoféry a jak to vypadá na silnicích, ví Jakub.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Cejl u mostu přes Svitavu se srazila dodávka s osobním vozidlem a provoz tam omezují částečně. Na Poříčí do centra před Vídeňskou se zdržíte okolo 5 minut a kolona je také na kolišti před Cejlem směrem od Moravského náměstí. V úseku 1 kilometru čekejte zdržení za Brnem na silnici 52 směr Pohořelice u Modřic. Pracují tam silničáři. A zdržíte se místy také na křížení D1 a D2 u Brna. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

3 minuty po 11. Krásné úterní dopoledne vám všem přeje Katka Horáková. Před námi krokodýl cestovatel a ptát se budou na název pozdně barokního zámečku v Brně. Vyhrát můžete vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 22. srpna na brněnském výstavišti na domácím mistrovství Evropy. Tak si to nenechte ujít za malou chvíli, budeme soutěžit. Krásné dopoledne vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rád vidím spokojené lidi, zejména když se postavím před zrcadlo.

0: cestovatel.
1: A jdeme s krokodýlem cestovatelem soutěžit právě teď v 11 hodin a 21 minut, kdy můžete vytáčet studio krokodýla 603 103 103. No a mám tady pro vás jako výhru dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 22. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. No a nenechte si ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy právě tady u nás v Brně. Tak přátelé, někoho už asi máme na telefonu a někdo si to rozmyslel, tak šance pro vás ostatní. Mezitím moje dnešní nápovědy. Takže hádáme název pozdně barokního zámečku, který se nachází při Veletržní ulici, nedaleko od hlavního vchodu do veletržního areálu. Jeho pozemek se nachází na území brněnské městské části Brno-Střed, katastrálním území Staré Brno. No a v této budově se často pořádají svatby a taky celoročně výstavy. Tak jak se tenhle zámeček jmenuje, budu se ptát někoho na lince krokodýla. Hezké dopoledne, tady Katka, kdo tam?
2: Igor, čau.
1: Igore, zdravím tě, slyšel jsi nápovědy?
2: Moc ne, ale vzhledem k tomu, že jsou dva, tak zkusím Mitrovský zámeček.
1: Letohrádek Mitrovský.
2: Letohrádek
1: budeme
2: Mitrovský.
1: Úplně přesní, ale to Mitrovských tam zaznělo, takže já to uznám samozřejmě. Seš fanoušek volejbalu?
2: Jsem, byli jsme i na Šelmách, když vyhráli letos.
1: No parádní, takže určitě to bude zajímavý, bude tě to zajímat. Celodenní vstupenky pro tebe, mistrovství Evropy tady u nás v Brně, to jen tak jako nemůžeš vyrazit, že jo, navíc to máme tady za bukem. Tak doufám, že si to užiješ, že pořádně zafandíš a blahopřeju.
2: Jasně, děkuju.
1: Zůstaňme na lince a měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj, čau.
0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: A vyladíte krokodýla přesně v 11 hodin a 23 minut.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
0: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
7: Zase nudná oslava nebo team building.
8: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
0: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio, stále s vámi.

vyloženě letní hit, hodící se do dnešního dne, Summer Sun a kapela Texas, tady u nás na Krokodýlu do vašich uší po 11:30, kdy mám pro vás skvělou zprávu. Připravte si na pátek kola, brusle nebo koloběžky, protože opět vyrazíme na jízdu městem s krokodýlem. Podrobnosti už za momentík, tak se nás držte.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A my vám budeme hrát hit za hitem i při páteční jízdě s Krokodýlem, takže zapsat, moji milí, už tento pátek chystáme z Brno Inline CZ jízdu na bruslích, kolech, koloběžkách, podle toho, co zvolíte. A to samozřejmě za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Pojedeme přes jih Brna k Olympii a kdo bude mít dost energie, může pokračovat až do Rajhradic. Celou cestu nás doprovodí městská policie Brno a hlavně hudba z Krokodýla. Nezapomeňte helmu a taky světla, protože zpátky pojedeme už za tmy. Tak se na vás těšíme. Připomínám sraz v 19.30 na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu. Startujeme ve 20 hodin, tak pojďte s námi protáhnout tělo už v pátek. Pátek jízda s krokodýlem.
0: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: a Jeanne Lemone, tak to je hudební nabídka Krokodýla těsně před 12, kdy jdeme na další čerstvé zprávy s Míšou. Krásné poledne.
1: Krásné poledne. Komplex se stovkou nových bytů na brněnských Kamechách. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. hodině Mike Oldfield. Bude i Justin Bieber a Kid Leroy.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnešní počasí naprosto jasné, a to doslova má být polojasno nebo skoro jasno, teploty až kolem 32 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Vítejte u zpráv.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Na brněnských Kamechách má vyrůst komplex se stovkou nových bytů. Záměr však napadla část obyvatel Bystrce a Žebětína. Těm vadí, že přibydou byty v již přeplněné lokalitě a že developer původně projekt představoval jako dům se sportovištěm a wellnessem. Ten se hájí, že projekt se vyvíjel a že zajistí větší vyžití než předchozí restaurace. Uživatelé webu Vlny Weder mohou nově zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Například k dnešku je tepelný stres na celém území Česka mírný. Včera však byl na Moravě a v Polabí silný. Na stránkách lze například sledovat, jak se od roku 2000 mění průběh, trvání a intenzita vln Weder. Syrský soud dnes v nepřítomnosti odsoudil svrženého prezidenta Bašára Asada k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané za občanské války, která vypukla v roce 2011. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50 a Jakub Jan Kryška na kraulařské stovce.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné poledne taky na silnice. Pozor v Brně, aktuálně nehoda v ulici Bělohorská. Policejní hlídku čekejte na Cejlu. Dále na dálnici D52 ve směru na Brno stojí Ukrajinice. Porouchané osobní auto, tak pozor na něj. Na trase z Brna na Pohořelice před odbočkou na Modřice se vytvořila 2,5 kilometru dlouhá kolona. A na D1 na 202. kilometru ve směru od Vyškova na Brno stojí v jízdním pruhu nepojízdné odstavené osobní auto. Tak i tam velký pozor, šťastnou cestou.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Zuzka, Zuzana, Zuza, já nevím, jak ještě Zuzanka, prostě všechny holky s tímto jménem mají dneska svátek, tak vám přejeme z krokodýla, ať se vám dneska dobře daří, krásné úterý i vám všem, samozřejmě krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte. K tomu z krokodýla hrajeme jmény a na vás už se těší pomaličko a jistě Jirka Wiener, tak buďte s námi i nadále.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Na krokodilu Justin Bieber, jsme vaše rádio, hrajeme hit za hitem. No a teď už jdeme za našimi nejmenšími posluchači krokodíla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jasně, že jo, dneska jsme v Řečkovicích ve školce, no a těch prcků nejmenších se ptáme, co dělá meteorolog. Tak schválně, děti.
2: Třeba pracuje.
3: Může říkat, jaký počasí bude zítra.
4: Třeba, že bude pršet nebo svítit sluníčko.
5: A třeba, že bude bouřka.
6: Třeba, že budou padat kroupy.
7: Já nevím, kdo to je.
8: Může se dívat na televizu a podívat se, jaký je počasí.
0: Co dělá meteorolog? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Řečkovicích. Tak dneska tam bude krásně.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A když tam bude krásně, tak vás budeme taky osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
9: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
10: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
11: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
12: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad má vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
15: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
16: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na kroku dílu Kelly Clarkson Stronger. Skočíme si do bazénu. Teď zdravíme na koupaliště přímo v centru města Brna. Na Kraví horu, kde máte nádherný výhled na Brno. No a kde se taky bude osvěžovat naše krokodýlka Rádia Krokodýl. No a do té doby letní pohodový Mark Anthony. Jsme Krokodýl. Pěkné odpoledne.

0: krokodýlo hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Víme, co se děje, krokodíláci?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jak už od nás víte, tak dramatické chvíle se odehrály včera u Holaseckého rybníka na jihu Brna, u Chrlic, kde se topilo dítě. Na místo vyrazilo velké množství záchranných složek, zasahovaly dva vrtulníky. Ale my jsme zjišťovali, co se tam přesně stalo. Na telefonní lince je taky mluvčí moravských záchranářů Lukáš Dvořáček.
2: Naše operační středisko na místo vyslalo lékařský tým, záchranářskou posádku, vrtulník letecké záchranné služby a inspektora provozu. Měli jsme v péči nezletilou osobu, kterou jsme museli po tonutí resuscitovat. Po několika minutách se nám podařilo obnovit životní funkce a následně byla pozemní cestou transportována do dětské nemocnice na anesteziologickou resuscitační oddělení.
0: Záchranáři, krokodíláci oživovali dítě, které se topilo v Chrlicích biotopu. Jinak úvody mohou rozhodovat opravdu sekundy, tak mějte děti vždycky na dohled, krokodíláci.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Martin Petržel, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy Brno, Horní 16. Používání mobilních telefonů v rámci školního řádu mám omezení. Děti během výuky i přestávky nepoužívají mobilní telefony. Tady toto opatření se nám v rámci zpětné vazby osvědčilo, protože děti spolu více komunikují, zejména o přestávkách, a hrají třeba stolní tenis nebo hedis.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
6: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ beatů a k tomu ochutnávka skvělých vín vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: na Krokodýl Lightings, letní pohoda s krokodýlem, no a taky s Míšou Kupskou. Čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Život čtyřleté holčičky a její pád z pátého patra zachránili muži. Více už ve zprávách.
0: Ano, za malou chvíli na Krokodýlu.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Master KG. Budou Krištof. A nebo Skvízera. Ten nejlepší hudební letní mix Krokodýla.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme teploty kolem 30 stupňů, zítra čekáme 26, skoro jasnou oblohu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Modernizace vozovny dopravního podniku města Brna ve Slatině pokročila do další fáze. Po dokončení přípravných prací, demolic a založení stavby zahájili stavbaři montáž prefabrikované konstrukce nové trolejbusové haly. Ta bude součástí rozsáhlého areálu, který do poloviny roku 2028 výrazně navýší kapacitu vozovny i kvalitu zázemí pro údržbu vozidel. Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Život čtyřleté holčičky, která visela na zábradlí balkonu v pátém patře, na poslední chvíli zachránila ducha přítomná trojice mužů. Ti stačili včas napnout deku, do které dítě z výšky dopadlo, a hrozivý pád tak pro holčičku skončil jen vykloubenou rukou. K dramatické události došlo v polském městě Lomže. Matka, která v době incidentu spala, předtím požila alkohol. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy 9. místo. K postupu do užšího finále mu chybilo 34 cm. V Birminghamu ale zůstává a bude fandit dalším českým reprezentantům.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor na Brněnsku mezi Rajhradem a Pohořelicemi od bočky na Sobotovice bourala dvě osobní auta. No, v Třebíči v Jungmanově ulici blokuje provoz osobní auto po nehodě. Dejte pozor, šťastnou cestou.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Žirka s vámi, tady je léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Letní hity Krokodýla, no a k tomu to nejlepší. Ano, Krokodýla, za okamžik vám budeme taky osvěžovat. Prozradíme, kde nás vyhlížet právě dnes.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No a co pak jsou kalhoty, člověk?

Teaser na krokodýlu. No a my pozdravíme taky na koupaliště Biotop Brno Jih, kde se ladí krokodýl. Taky tam pozdrav. A do toho Regard. Ride it. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravok. Jsme krokodýl.

0: Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Tropické dny a krokohlídka vás i tento týden osvěžuje oblíbenou malinovkou. Nově 103krát každý den Zonka Malina z oblíbené, tedy provozovny, která je v Třebíči. Jedinečnou limonádu Zonky s jahodovou a lahodnou malinovou příchutí si můžete vychutnat takhle pěkně v ulicích. Takhle to probíhalo. Krokohlídka osvěžuje na hlavním nádraží.
2: Děkujeme za Zonku, tady v těch teplých dnech je to super.
3: Ahoj, krokodýle.
4: Děkujeme za limonádu.
5: Měli jsme hodně žízeň, vedro.
6: Ahoj, zdravím Radio Krokodýl, chtěla jsem jim moc poděkovat. Dneska jsem v Padovci poslouchala Radio Krokodýl celý den a hráli úplně super, takže díky moc.
7: Děkujeme
8: za pití.
0: Tak to vás Krokodýl osvěžuje v ulicích, vždy vám prozradíme, kde nás vyhlížet. Dnes to bude přímo u Semilasa, no a zítra se na vás těšíme, krokodýláci, na koupališti Kraví hora. 13 hodin 20 minut.
9: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
10: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
11: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
10: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
11: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
10: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
12: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
13: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
14: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
15: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
16: Už tam budem?
17: Nech toho!
16: Naštěji už tam budem?
17: Přestaň! Štěj mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
16: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Datart pořádá Maxi výprodej.
19: Cože? Maxi výprodej?
18: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
19: Tak to je další level.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Je dobré si pomáhat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Master KG na Krokodilu, jsme vaše rádio, jsme Krokodil a teď jdeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 115 400 korun. Za uhodnutí tajemného zvuku rádia Krokodil, to je on. Ptáme se, co to je. Volíte studio 603 103 103. Jeden z vás dostane šanci tipnout si a vyhrát pořádný balík peněz. Telefonní linka je volná, můžete volat právě teď a budeme zvedat naší telefonní linku a zeptáme se. Rádio Krokodýl, kdo tam odkud? Halo.
2: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Zdravíme, tak jste připravená vyhrát velké peníze?
2: Připravená jsou.
0: Typujte, hádejte, co to může být.
2: Obouvání botu pomocí lžíce.
0: Takže obouvání boty pomocí lžíce. Co na to, arbitre? Je to ono nebo ne? Není to ani ta lžíce obouvání. Budeme navyšovat tak, bank.
2: Děkuji.
0: Mějte se krásně. Jenom. Příště hrajeme o vyšší částku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Ešte tie vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Radio Krokodýl.
2: Zase nudná oslava nebo team building.
3: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci, o prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program a celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
8: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Future Beat k roku díl 14. hodina. Tohle byl rok 1993. Teď už jdeme na čerce zprávy v roce 2026 s Míšou Kupskou.
1: Pěkné odpoledne. Brno slaví 245 let veřejného osvětlení. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po druhé hodině odpolední je Gustavo Lima balada. Bude Enigma. A nebo Xenlitz. Včera mi byl málo, dneska je... Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Borkeho nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kráví hoře ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasnou oblohu, teploty, ty budou kolem 26 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Veřejné osvětlení má v Brně už dlouhou tradici. K 245. výročí zavedení prvních světelných lamp připravila společnost Technické sítě Brno výstavu na Nové radnici. Návštěvníci si na ní prohlédnou historické materiály i interaktivní prvky, které je provedou celou historií brněnského veřejného osvětlení.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Nemocnice Kyjov rozšířila podporu pacientů hospitalizovaných na oddělení ošetřovatelské péče ve Veselí nad Moravou o novou službu. Ve spolupráci s neziskovou organizací zde nově působí asistentky, které pacientům i jejich rodinám pomáhají zvládat náročné životní období spojené s hospitalizací a návratem do domácího prostředí.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Správa Národního parku Podyjí apeluje na turisty, aby při návštěvě chráněného území nezanechávali v přírodě hygienický odpad. Pohozené papírové kapesníky či vlhčené ubrousky představují závažný estetický i ekologický problém. Navíc v době sucha, které v krajině panuje, se papírový kapesník rozkládá i několik měsíců. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaji v Torontu do semifinále a česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme za Martou, víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně se ucpává zvonařka u Dornichu směrem od Židenic. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy zpomaluje převážně nákladní doprava od Popůvek. Navíc na 189,5 kilometru se srazila 3 nákladní auta. Popojíždět budete na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 9. kilometru. Kolony jsou hlášené také na hlavním tahu z Uherského Hradiště do Brna, konkrétně u Zlechova kvůli opravě vozovky. A pozor, dejte na cestě z Kroměříže na Vyškov v Ivanovicích na Hané. Osobní auto tam srazilo chodce. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krokodýláci, a my chystáme taky velkou letní jízdu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Jízda na bruslých kolech a koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl, kde a kde prozradíme za malou chvíli.

0: do the rigga digga ding dong song.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Radio Krokodýl a Kalův frk.
3: Se s tou břitvou je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well,

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A na tento pátek chystáme absolutní pecku. Jízdu se sportovním klubem Black Eyes, jízdu na kolech, v bruslích a koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Projdeme se přes jich Brna, k Olympii, no a bude to za asistence městské policie Brno. Tak nezapomeňte helmu, hlavně světla, protože se na konci pojede za tmy. Sraz je v 19.30. Na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terase naproti Lidlu startujeme ve 20 hodin.
0: Krokodýlí zvuky praví do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
2: Auto v garáži, grill na žhaven. A žena?
3: Rozpálená do běla.
4: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Na kroku dílo Erik Fritz Kolon. My skok do bazénu, za okamžik vám dáme tipy, kde se pěkně vyčvachtat. Tady v Brně okolí je při poslechu kroku díla. No a do toho si jdeme zpívat ve francouzštině v překladu cestou necestou. Tak si nechte chutnat hudební meníčko, které vám servíruje dneska odpoledne.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Partička hodiny a my se jdeme schladit na koupáky.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Už se na vás těší na koupališti s nejkrásnějším výhledem na Brno. To je koupaliště Kraví hora, teplota vody, příjemných je 26 stupňů Celsia. Koupaliště s nejkrásnějším rozlehlým trávníčkem v Brně, to je koupaliště Královo pole na Křížíkově. Tak se zastavte, je tam pro vás připravené taky občerstvení lehátka. Zdraví vás taky Biotop Brno jich, teplota vody krásných 27 stupňů a pokud dáváte přednost přírodnímu koupání, zaměřte sem, postarají se o vás i při poslechu krokodýla.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak-pena.cz
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: tohle jsou Backstreet Boys. 13. hodinka, která už klepe na dveře. A taky víme, co se děje. Míša Kupská to sleduje.
1: Pěkné odpoledne. Dramatické chvíle včera u Holáseckých jezer. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Bude nový Ed Sheeran. Dáme si Cranberries. Lucie Vondráčková bude. To vám bude hrát Krokodýl po třetí hodině.
2: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na léto z Café Prah. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje brněnská folková skupina Přístav, legendární Old Boys Poutníci a energická kapela Kupodivu. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Prah u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě i zítra čekáme skoro jasnou oblohu. Teploty budou snesitelnější kolem 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dramatické chvíle se včera odehrály u Holáseckých jezer na jihu Brna. Topilo se zde dítě a na místo okamžitě zamířilo velké množství záchranných složek. Více už mluvčí brněnské záchranné služby Lukáš Dvořáček.
6: Naše operační středisko na místo vyslalo lékařský tým, záchranářskou posádku, vrtulník letecké záchranné služby a inspektora provozu. Měli jsme v péči nezletilou osobu, kterou jsme museli po tonutí resuscitovat. Po několika minutách se nám podařilo obnovit životní funkce a následně byla pozemní cestou transportována do dětské nemocnice na anesteziologickou resuscitační oddělení.
1: Tolik ke včerejší záchranné akci.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Vedení obce Šošůvka na Blanensku uvažuje nad regulací vstupu do tamnějšího lomu určeného ke koupání, oplocením a omezením počtu lidí. Podle starosty Stanislava Šindelky tam jezdí moc lidí a především parkují tam, kde nemají. Zatmění slunce bude v Česku viditelné zítra večer po 19. hodině. Hvězdárny a řada dalších míst pořádá komentovaná pozorování, často spojená se sledováním meteorického roje Perseidy. Lékaři varují před tím, že bez dostatečné ochrany hrozí při pozorování zatmění slunce poškození zraku. Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu dnes v Birminghamu nepřekonal laťku ve výšce 223 cm. V celkovém pořadí se zařadil na dělené 14. místo a poprvé v kariéře se do finálové dvanáctky nedostal.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: My na silnici víme, jak to jezdí.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Hněvkovského ulici směrem z centra za křižovatkou s Kšírovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Na dálnici D1 před Brnem od Prahy jedou pomalu kamiony v pravém pruhu od Kývalky. Navíc dejte pozor na nehodu 3 nákladních aut na 189. a 5. kilometru. Silný provoz je na D2 před Brnem z Bratislavy od 9. kilometru a na cestě z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova čekejte zdržení kvůli opravě silnice. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, no a taky vaše letní rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na kterém vám už prozradíme za malou chvíli, kde bude naše krokohlídka osvěžovat právě vás, posluchače.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídej si, dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Krokodýl, láska, taky tropy dělají svoje, co? Dobré odpoledne, hezké úterý s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Krokohlídka připravená, Jirka, náš svěží moderátor, je taky ready a už se chystáme na další štaci krokodýláci. Osvěžujeme vás zadarmo, za úsměv, oblíbenou malinovkou. Máme nově každý den 103 limonád Zon Malina, jedinečnou limonádu s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. Včera to bylo, Jirko?
2: Krokohlídka osvěžuje na hlavním nádraží.
3: Děkujeme za Zonku, tady v těch teplých dnech je to super.
4: Ahoj, krokodýle.
5: Děkujeme za limonádu.
6: Měli jsme hodně žízeň, je vedro.
7: Ahoj, zdravím Radio Krokodýl, chtěla jsem jim moc poděkovat. Dneska jsem v Padovci poslouchala Radio Krokodýl celý den a hráli úplně super, takže díky moc.
8: Děkujeme za pití.
0: Jo, jsme nadšení. Dneska pravda není tak velké horko jako včera, je to lepší, ale určitě budete taky žízniví, takže 103 Zon Malina připraveno. Dneska vyhlížejte odpoledne krokohlídku v Brně u Semilasa.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
9: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
10: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
11: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: 15 hodin 23 minuty, krásné úterý a za chvíli i Kerry Hilson z Krokodýla.
12: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
13: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
14: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
15: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
16: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
17: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
8: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Would you dance?

Hrdina, co může vyrazit dech tím, jak je úžasný. Enrique Iglesias, půl čtvrtá, 4 minuty. Hrdinou bude Jirka z Rádia Krokodýl, protože je šéfem Krokohlídky, která vás dneska bude osvěžovat. A my stále hrajeme Avicii Without You. Dobrý den s Krokodýlem.

0: Shine Happy People, kdo má plnou nádrž, tak je z kategorie Happy People, komu už to bliká, tak potřebuje najít místo, kde si dobře dotankuje.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: A to my zas dobře víme, kde ten benzín, naftu doplníme, aby to nebylo úplně za draho. Krokodýláci, tipy na levné pohonné hmoty, benzín, naftu v Brně okolí. Dneska je to jednoznačně Tank Ono, Brno, Slatina, Hvězdoslavova a taky u Rehradu Popovice, protože Natural 95 je za 38 korun 90 haléřů litr a u nafty jsme na krásných necelých 42 korunách, takže 41,90 za benzín, nafty na Tank Ono, Slatina, Popovice. Usmíváme se velice, lehkou nohu na plynu, dobrou cestu přeje krokodýl a nejen do auta posíláme Get Far.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
4: Zase nudná oslava nebo team building.
5: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Voláre kantáre, krokodýláci, pěkné úterý, hezké odpoledne. Dali jsme voláre na správařské oddělení, šupuše tady Míša Kupská, hezké odpoledne, vítej.
1: Vítám, vítám a
0: co
1: pěkné
0: máš nového?
1: Odpoledne.
0: Pěkné odpoledne.
1: V brněnských lesích přibyly další trasy pro jezdce na koních, více už za chvíli.
0: Už aby tam přibyly taky nějaký houby v těch lesích, prosím
1: no,
0: tě.
1: No to nevím, to
0: tím
1: nevím.
0: S tím přič.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Minuta do čtvrté, krokodýláci, máme pro vás super muziku, bude král popu Michael Jackson. Dáme si víkenda. Pošlem to Tomášovi Whitehoferovi do Kulova, protože Tomáš to má rád. Budou vohnouti. A budem slavit s Fun Factory.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Venku je to konečně pod 30 stupni Celsia, zase na chvilku Brno 29 až 32, v Šepkovicích 29, to je asi na oslavu, není to tak horký. Ve Žďáře měří 24, 25 stupňů. Zítra středa slunečná, odpoledne dokonce ještě méně stupňů, na Moravě 27, na Vysočině 24 stupně. Pár vteřin a budou 4 přesně.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lesní podnik Mendelovy univerzity vybudoval v okolí Brna Ořešína dalších 20 kilometrů hypotras pro jezdce na koních. Jsou značené a většinou vedou odděleně od turistických tras. Trasy jsou vyznačené barevnými čtverci o velikosti 10x10 cm. Některá jihomoravská střediska volného času otevřela přihlašování do kroužků 1. června a místa se začala rychle plnit. Přesto je stále možné si vybrat a přihlásit se. Proti loňskému roku neplánují výrazné zdražování. Ceny vzrostou maximálně o desítky či nižší stovky korun. Slovensko kvůli suchu urychlí vyplácení záloh na dotace zemědělcům, vyčlení jim další peníze a zavede úlevy. Slovensko podobně jako některé další evropské země letos čelilo vlnám veder a nedostatku srážek, což ovlivnilo i zemědělce. Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě 3. předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Zápas začne ve 21 hodin.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Úterní dopravní špička, víme, jak to v ní vypadá, Marto.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Vlivem sílícího odpoledního provozu jsou kolony hlášené v Brně, na Poříčí a na Zvonařce v obou směrech. Na dálnici D1 před Brnem od Prahy pomalu popojíždí kamiony od Ostrovačic a dále z Brna na Vyškov se pomalu jede mezi 203. až 210. kilometrem. V opačném směru zpomalíte od 201. po 190. Na příjezdu do Brna po bratislavské D2 budete popojíždět od sjezdu na Blučinu. Navíc na 2,5 kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. A doprava vázne na cestě z Brna na Svitavy před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rasajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Příjemné úterý na vlně krokodýla. Krokohlídka s Jirkou osvěžuje už se Milasa. Ze studia zdraví Petr s Žankem a Hanticem.
1: Zdar jak svíla z krokslíko. Víte, co to znamená? Vošolno citričmen.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: Tady je Krokodýl, za mikrofonem je dřevěnej tygr Peťa, jinak Beran. Zdravíme všechny tygry, všechny draky a kabáty. Na rádiu Krokodýl. A když jsme u toho oblečení, dohráli kabáti, burlaci na volze, tak dáme v oblečení i hantejců. Džanku, co tam máme? Zdar jak svíňa?
1: Zdar jak svíňa z Kroks, dýkomity, co to znamená vošolno citričmen.
0: No jej, tady to je jednoduchý, zvláště když je léto, je teplý počasí, že jo, proč chodit v bundě a dlouhým rukávu. Ve štatlu pambu zaplať, tentokrát je taky věděli snad skoro všichni.
2: Zašpinit si tričko.
3: Oblíct si tričko.
4: Oblíct si tričko.
2: Zašpinit si tričko.
0: Holky by chtěli špinit, přitom je to oblíkat jenom.
1: Pošolnout si tričmen znamená obléci si tričko. Zvláště pak kocorům velice obtažený tričmen sluší, takže když takovou koc potkáte, určitě budete mít.
0: Tak ať takový potkáte dneska hafo, zvláště když se necháte u toho i osvěžovat od krokodýla. Zdravíme Jirku, měl by být někde u Semilasa, pokud už to nemá hotový.
5: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
11: Už tam budem?
12: Nech toho.
11: Naštěji už tam bude.
12: Přestaň. Štěji mě vedro.
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
16: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Půl páté, vy osvěžení, navíc jedete třeba z nákupu, kde máte dobroty, na který se těšíte, a to je prostě nejlepší, krokodýláci. 16 hodin 33 minuty, stále hity, a tady je Jason Derulo s krokodýlem.

0: Krokodýla Jelen pro všechny, pěkné úterý, jdeme na MHDčko.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Krokodýláci, jsme v momentě, kdy brněnské zastávky prozradí svůj příběh. Možná každý den vystupujete na stejné zastávce, ale víte, kde se vzalo to její jméno? V Brně se totiž teď rozjíždí projekt Zastávky kdo a proč. Na zastávkách MHD postupně přibývají informační tabulky a ty vysvětlují původ těch jejich názvů. Jako první přišla na řadu celá tramvajová linka číslo 1, kde je 35 zastávek a stačí se při čekání na šalinu pořádně rozhlédnout a dozvědět se. A my se ptáme, všimli jste si? Co na to říkáte?
3: Je to určitě dobrý nápad, akorát možná větší osvěta by to chtěl, že já jsem o tom teda fakt nevěděla, no.
4: Tak už víte.
3: Tak je to super.
4: Co na to říkáte vy?
5: Já to slyším poprvé od vás a až na to narazím, tak si to ráda přečtu. A to taky ještě i mezi dovolenýma a výjezdama jako z města, tak jsem ještě neměla šanci to postřehnout.
6: Já jsem to už viděl a velice jako jsem to obdivoval.
7: Já jsem to viděla na Husický zrovna, to se mi to hodně líbilo.
8: Aspoň i turisti dozvědou, co tady je ve skutečnosti, protože to není jenom pro nás, ale je to taky hlavně pro vás, pro turisty.
0: Je to pro všechny, krokodýláci, děkujeme za to. Brno rozjíždí zastávky pro kdo a proč. Komplet je to na 35 zastávkách tramvajové linky číslo 1 a postupně přibývají další informační tabulky, které vám prozradí původ vlastně jejich názvu. Tak si to taky někdy všimněte a přečtěte.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: S Krokodýlem stále v obraze a stále hity. 3:45 za 3 minuty. Připravená je Shakira Zo a taky Enrique Iglesias.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
12: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
11: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
15: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
16: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Pohodové úterý s klidnou energií na krokodýlu, s láskou, jako v tomhle příběhu slaďáku Richarda Marxe z konce osmdesátek. Mimochodem text, ze kterého až mrazí v zádech, a zprávy má Míša Kupská, bude pět.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Brno slaví 245 let veřejného osvětlení. Podrobnosti za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Krabí hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Za minutu pět a po páté bude Samba de Janeiro. Bellinyho si dáme Selaví. Bude Lucie Svítání. A pro všechny italské rátory bude Sara Perchettiamo.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dovolá Lisa Sisa, to jsme zvědaví, ale na dovolání ještě čas, asi tak dvě hodiny, krokodýláci. Brno 29, někde ale třeba na Kraví hoře je až 32 stupňů, v Šepkovicích 29, ve Žďáře 24 stupně Celsia. Zítra středa slunečná, maxima odpoledne Morava 27, Vysočina 24 stupně.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Veřejné osvětlení má v Brně už dlouhou tradici. K 245. výročí zavedení prvních světelných lamp připravila společnost Technické sítě Brno výstavu na Nové radnici. Návštěvníci si na ní prohlédnou historické materiály i interaktivní prvky, které je provedou celou historií brněnského veřejného osvětlení.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Nemocnice Kyjov rozšířila podporu pacientů hospitalizovaných na oddělení ošetřovatelské péče ve Veselí nad Moravou o novou službu. Ve spolupráci s neziskovou organizací zde nově působí asistentky, které pacientům i jejich rodinám pomáhají zvládat náročné životní období spojené s hospitalizací a návratem do domácího prostředí.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Správa Národního parku Podyjí apeluje na turisty, aby při návštěvě chráněného území nezanechávali v přírodě hygienický odpad. Pohozené papírové kapesníky či vlhčené ubrousky představují závažný estetický i ekologický problém. Navíc v době sucha, které v krajině panuje, se papírový kapesník rozkládá i několik měsíců. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaji v Torontu do semifinále a česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A my jedeme za nákupem, krokodýláci, že ono, za nějakým sportem, za pohybem, jaká je situace, víme s Martou.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V centru Brna budete popouždět v kolonách na Zvonařce a na Poříčí v obou směrech. Zejména nákladní doprava zpomaluje na D1 před Brnem z Prahy od Ostrovačic a silný provoz je dále z Brna na Vyškov od 2.3. po 2.10. kilometr. Z Vyškova do Brna je přerušovaná fronta od 196. po 190. kilometr. Ucpaný je příjezd do Brna po dálnici D2 z Bratislavy od sjezdu na Blučinu. A na zdržení se připravte na hlavním tahu z Brna do Svita s Předlipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistant Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Pěkné odpoledne všem s krokodýlem. Myslím, že Marta vynechala Modřice Olympii, kde se dělá u té hlavní křižovatky vlastně nový asfaltový povrch a je to tam jako totálně zapikáno. Počítejte na průjezd klidně 15-20 minut. Zdravíme se Zlatíčkama, ptáme se, jaké počasí mají děcka nejraději.
1: Já mám ráda taky sluníčka pojelasná.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde návštěva za Pepou domů, ten sedí na balkóně, od pasu dolů úplně nahý. Prosím tě, Pepo, co to máš za nápady? Ale včera jsem trseděl bez trička a stuhnul mi z toho krk. A tohle je nápad mé ženy, ne můj.

0: Škodil, výborná muzika pro všechny královny, pro všechny krále, co vás u rádia máme. Dobré odpoledne.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A pak stejně vyzvednete děcka z příměšťáku a vládnou to prostě ona. Děcka naše. Takže Zlatíčka zdravíme, mimochodem dneska se ptáme na počasí, tak jenom rychlý pohled na teploměry a předpovědi. Zítřek vlastně asi nejstudenější den týdne, kdy odpoledne bude jenom 27 stupňů tady na Brněnsku na Moravě. Ve čtvrtek pak 29, pátek 30, sobota 34, neděle 35 a už i predikují rosničkáři, že nás čekají velké rozdíly mezi ranními odpoledními teplotami a rána budou velmi chladná. Takže teploty místy i pod 10 stupňů, ale odpoledne zase léto a od nějakého pátku o víkendu zase zpátky tropické teploty. S tím počítejte, krokodýláci, v měsíci srpnu, ve druhé dekádě a ptáme se Zlatíček, jaké počasí mají nejraději?
2: Sluníčko. Mám rád sluníčka. Sníh. Sluníčko. Taky sluníčko.
3: Sluníčko, bychom se opalovali.
4: Já mám ráda sluníčko a polojasno.
5: Já mám ráda taky sluníčko a polojasno.
0: Všecky, co mají rádi pojolasnost, dlavíme s krokodýlem. Mimochodem toho sluníčka fakt bude hodně. Nejdřív to vypadá pondělí přeháňky, úterý vydatný déšť a středa zase přeháňky. Do té doby stále sluníčko a pojolasno.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Opravuju, do pondělí stále slunečno a jasno, krokodýláci. 17 hodin 22 minuty, nejenom pro Zlatíčka, Samba de Janeiro z krokodýla.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
10: Zase nudná oslava nebo team building.
11: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firmní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny. Od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
12: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.

0: Jo, Terka Krokodýl s váma, 1:30 a to laky se hodí od Daft Punku, protože máme školy, kde se daří omezovat mobilní telefony a zlepšovat koncentraci žáků, studentů, za to jsme laky.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Magda Třeská, jsem ředitelkou základní školy Mutěnické 23 Brno. Máme zakázané mobily pouze po domluvě s žákem v různých případech. Tohle se nám velmi osvědčilo, protože žáci se více v přestávkách pohybu, mezi sebou komunikují a navazují kontakty.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Kam to jde vás? Zdraví krokodýla přeje krásné úterní odpoledne. Za zvuky do ruky rozdány 3 miliony a teď je připravených 115 450 korun. A tento zvuk rádia Krokodýl má právě tuhle hodnotu, krokodýláci. Takže plnoletí souhlasící můžou vzít telefony a vytáčet 603 103 103. Dáme si Ricky a Povery a vy můžete volat studio Krokodýla.
1: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Krakodiláci, klasika, Ricky a Povery a prachy za zvuky do ruky.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Komu se povedlo dovolat se na 115,5 tisíce bez pajcky? Dobré odpoledne, halo.
2: Dobré odpoledne, tady Jarčo ze Slavkova.
0: Jarčo, zdravíme Slavkov, ježiš, Slavkováci, super. Už něj píšou tady Vilda s Jaruškou, krásný odpoledne, prý od kafíčka, tak máváme do Slavkova ke kafíčku.
2: Děkujeme.
0: Jste doma, Jary?
2: Ano.
0: Tak fajn, pohoda, plnoleta a souhlasící s výherním řádem, předpokládám.
2: Ano, plnoleta a
0: děkujeme.
2: Souhlasí.
0: Děkujeme pěkně. Tak, Jarmilko, poslouchejte zvuk. Co jste vy v tom Slavkově vymyslela, že se u toho děje a dělá? No.
2: Já si myslím, že to je rozkrojení avokáda, rozloupnutí a potom vlastně vyloupnutí té pecky.
0: Dobře.
2: To avokáda.
0: Kdo má u vás v rodině avokádo nejradši?
2: Dcera.
0: Jak se jmenuje?
2: Dělá si z toho pomazánky. Julie.
0: Julinko, zdravíme Julinku. Dobře dělá. Teď zrovna jí máme u rádia nebo ani ne?
2: Máme u rádia.
0: Máme. Když vám to spadne za to avokádo, co si pořídíte s Julinkou?
2: Mamko? No, něco pro vnučku, kterou čekáme a na dovolenou.
0: Dobře, tak. Rozkrojení avokáda a vyloupnutí pecky. Říkáme ve Slavkově, pane arbitře, co vy na to řeknete nám? Dáme tam ty prachy nebo ne? Do Slavkova. Pacha! Tak dneska prej nemůžem, zvedáme bank. Jarmilko, mějte se moc krásně, ať to dobře dopadne s tou holčičkou, vnučkou, co čekáte, kdy máte termín?
2: Už každým dnem.
0: Tak paráda, tak ať to dobře dopadne, ať pak hlavně poslouchá to malý krokodýl, to je důležitý, jo?
2: To bude, nebojte.
0: Učit to na správnou frekvenci, mějte se taky krásně, naschledanou.
2: Naslyšenou.
3: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
4: rozpálená do běla.
3: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků Live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.la.av.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
11: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
12: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
13: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
14: Je dobré mít se na koho spolehnout.
15: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Konečně vypadnout, odletět, getaway, Lenny Kravitz, 2 minuty ani ne, bude 18 hodin, krokodýláci, tak bezva odpoledne na naší vlně máme osvěženo, už se málo, jdeme na zprávy, Míša Kupská.
1: Přeji vám pěkné odpoledne, dramatické chvíle včera u Holásických jezer, podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity krokodýláci, připraven je Justin Timberlake. Dáme espresso macchiato. Doufám, že poslouchá Iveta s kolegyněma v práci, protože holky tohle kafíčko a písničku prostě můžou. Bude pokáč v lese. A zaskáčem si s Madonou.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty tam to taky trošku skočilo, dolů pambu zaplať, zítra bude vlastně nejstudenější den týdne, má být slunečno 27 jenom, nebude to tropické ve středu, na Moravě, na Brněnsku, na Vysočině zítra 24, teď jsme pořád Brno 30, Čepkovice 29, Šťár 24 stupně.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dramatické chvíle se včera odehrály u Holásických jezer na jihu Brna. Topilo se zde dítě a na místo okamžitě zamířilo velké množství záchranných složek. Více už mluvčí brněnské záchranné služby Lukáš Dvořáček.
4: Naše operační středisko na místo vyslalo lékařský tým, záchranářskou posádku, vrtulník letecké záchranné služby a inspektora provozu. Měli jsme v péči nezletilou osobu, kterou jsme museli po tonutí resuscitovat. Po několika minutách se nám podařilo obnovit životní funkce a následně byla pozemní cestou transportována do dětské nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení.
1: Tolik ke včerejší záchranné akci. Zatmění slunce bude v Česku viditelné zítra večer po 19. hodině. Hvězdárny a řada dalších míst pořádá komentovaná pozorování, často spojená se sledováním meteorického roje Perseidy. Lékaři varují před tím, že bez dostatečné ochrany hrozí při pozorování zatmění slunce poškození zraku. Maďarský parlament dnes zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem. Opozice volby bojkotovala. Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany TISA, která má v parlamentu více než 2/3 většinu. Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu dnes v Birminghamu nepřekonal laťku ve výšce 223 cm. V celkovém pořadí se zařadil na dělené 14. místo a poprvé v kariéře se do finálové 12 nedostal.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravní komplikace máme v Merku s Krokodýlem a Martou.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně a blízkém okolí provoz již celkem slábne. Stále ale popouští hlavně kamiony na dálnici D1 před Brnem z Prahy zhruba od Kývalky, kde navíc na 195. kilometru havarovalo v levém pruhu osobní auto. S pomalým provozem počítejte i v protisměru od 196. po 189. kilometr. Popouštět budete na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 7. kilometru. A zdržíte se na hlavním tahu z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova a na cestě z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré pozdní úterní odpoledne s Krokodýlem. Osvěžujeme a přinášíme prachy za zvuky do ruky i podstatné informace jako první. Rozkrajovali jsme avokádo u zvuku a zvuk a prachy stále drží. Osvěžovali jsme u semálu i tam se podíváme v této hodině.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: cukrut, no nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hádej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hádej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Xindl X pro všechny krokodýly a Zuzka nejvíce mají svátek, tak i pro Zuzku Navrátilovou domů. Speciální zdravice, gratulace, všechno nejlepší Zuzi a nádherné letní dny vám a celé vaší rodince. Užívejte!
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Milé Zuzky, užívejte krásný sváteční večer, mějte zatím, co my si užíváme, když vás potkáme a zonkama vás těšíme, když rozdáváme 103 zon malina dneska odpoledne. Tady ve štatlu v Keníku u Semálu.
2: Dnes osvěžuje krokohlídka u Semilasa. Tady je někdo pěkně vyprahlý.
3: Dobrý den, děkuji moc krát za krásné osvěžení.
4: Poslouchám krokodýla, jsem ráda, že jsem vás konečně potkala. A díky za osvěžení.
5: Kateřina, potkala jsem Radio Krokodýl a dostala jsem zonku. Děkuji, krásný den.
6: Děkuji moc krát za pití. Celý den jsem venku a osvěžení mě přijde vhod.
7: Teď jdem od kadeřníka, tak se můžu osvěžit. Hnedka rovnou.
0: No konečně jsme se potkali s ostříhanýma krokodýlkama se zonkou. Už se milá se krokodýláci, přišlo vám to vhod, mimochodem zítra jsme opět ready, nezapomeňte odpoledne vyhlížet krokohlídku na koupališti Kraví hora.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
9: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
11: Auto v garáži, grill na žhaven a žena?
12: Rozpálená dobila.
13: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Rádio Krokodýl.
14: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
15: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
14: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
15: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
14: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
16: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
17: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
18: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Just the way you are, krokodiláci. Hezké úterý všema fandům fotbalu a zbrojovky zvláště. Za dva dny se vidíme u benefičního fotbálku na Lesné, kde nastoupí legendy. Hanis Mároši kapitán, pod jeho vedením Milan Pacanda, Petr Maléř, Petr Čejka, Zdenek Cihlář, Aleš Kořínek v brance. Myslím, že by se mohl objevit i Péťa Křivánek, uvidíme. A další hráči z řad rodinných příslušníků onkologických pacientek. Takže za dva dny druhý benefiční fotbal mezi společností IFE Česká republika a týmem pacientské organizace Nebýt na to sama. Čtvrtek, 13. srpen, 17 hodin na hřišti T je start Brno Lesná, výkop je v 6, hrajeme dvakrát 30 minut. Bude u toho Krokodýl, taky já, Peťan Holík, tak se těšíme ve čtvrtek na vás na startu na Lesné a posíláme kapelu No Name, nejenom všem zbrojovákům. 18 hodin 34 minuty, děkujem, že si a za půl hodiny tady na Krokodýlu si spolu dáme taky písničky na přání. Hezký podvečer všem s Krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Jak je nám to skáče v tom letě krokodýláci a nebude to dlouho trvat a pojedeme spolu další inline jízdu. Už tento pátek to chystáme z Brno inline.cz. Na bruslích, kolech, koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Jedeme přes jih Brna k Olympii a kdo budete mít dost energie, můžete pokračovat až do Rajhradic, jo? Celou cestu doprovází městská policie Brno, hudba Rádia Krokodýl, nezapomeňte helmu, světla, zpátky už jedeme za tmy. Těšíme se, sraz je v 19.30 v pátek Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu. Startujeme ve 20 hodin. Jedeme na bruslích, kolech, koloběžkách s krokodýlem a těšíme se moc.
0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem. Rádio Krokodýl, Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
0: Krokodýl.

0: Troška toho cukru na krokodýlu do 19. hodiny a teď jedna zpráva, která vůbec sladká není krokodýláci, protože jde o vážné neštěstí právě teď na vlakovém provozu. Trasa Blansko-Skalice nad Svitavou kvůli střetu vlaku s osobami ve stanici Rajec Jestřebí je zastaven železniční provoz. V Rajci Jestřebí srazil vlak dva muže, ti se pohybovali v zakázaném prostoru kolejiště. Jeden z nich na místě zraněním podlehl, druhý byl se středně těžkými převezen do nemocnice. Provoz je zastaven, funguje náhradní autobusová doprava, takže s tím počítejte. Trasa Blansko-Skalice nad Svitavou ve velkých obtížích a my jdeme na písničky na přání.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jako první bude Weekend Save Your Tears. Další písničky pak budete vybírat vy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A teplota nám padá. Už jsme na nějakých 28 v Brně, ale i 25. V Šepkovice hlásí 26, Žďár 19 stupňů. Zítra středa. V uvozovkách nejstudenější den týdne, ale díky těm tropům to nebude tak hrozný, protože bude 27 odpoledne. Na Moravě 24 stupně na Vysočině. A tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brnější hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na let balonem. Přímo z Kraví hory, kde hvězdárna sídlí, totiž bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto zítra nabídnou přímý přenos s komentářem z koše horkovzdušného balónu. V Mikulově na Břeclavsku zregulovali vstup do lomu. Koupat se tam může v jednu chvíli jen 100 lidí. Lidé platí za vstup i za parkování. Obyvatele východní části Třebíčska v minulém týdnu několikrát překvapilo nezvyklé hučení. Objevuje se v pozdních večerních hodinách a má krouživý charakter. Jeho původem je armáda, která na Třebíčském provádí výcvik se zcela novou technikou.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: S Krokodýlem zdravíme na silnice, připomínáme, vlaková doprava Blansko Skalice nad Svitavou zastavená kvůli střetu vlaku se dvěma osobami. Ve stanici Rájeci Střebí je tam jeden smrťák, bohužel. Jdeme na silnice.
1: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy pomalu jedou kamiony v pravém pruhu zhruba od Kývalky. Kratší zdržení naberete na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy. Kvůli zúžení budete popouštět na hlavním tahu z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova a tradičně zpomalíte na cestě z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásný večer všem s krokodýlem a Zuzkám, Zuzankám zvláště, protože tady na mě mrkají holky z kalendáře, krasavice, dneska svátek slaví, takže krásný sváteční večer, milé Zuzanky, a hlavně štěstí, zdraví i té naší Zuzce z krokodýla.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Save your tears, krokodiláci. Dali jsme si víkenda na úvod, jsme tady s krokodýlem a vy si můžete volat 603 103 103, pokud byste si chtěli dát zahrát písničku na přání. A to se taky děje telefonem, vyzvání, myslím, že tam někoho máme. Halo, dobrý večer. Krokodýl, dobrý večer, prosím.
1: Ahoj, tady Jančo.
0: Ahoj, Jančo. No, zdravíme Řečkovice.
1: Ahoj.
0: Ahoj, jak se mají Řečkovice?
1: Já jsem že slyším Zlatíčko.
0: Nápodobně Zlatíčko, takže co ti Zlatíčko, koho pozdravíme Zlatíčko, co?
1: Řekni. No tebe.
0: Děkuju.
1: Do rádia
0: všem.
1: No. Kdo zařizuje to rádio Krokodýl.
0: Takže pro pana majitele, ředitele, pro Jirku Vínera, ano, že jo, ten to hodně ano, zařizuje, ano. No. Tvojí mamince, Janči Houbové, Pepičkovi a všem pohodičku.
1: Ano. Tak. Ale chtěla bych jednu věc, Peťulko.
0: Řekni, jakou?
1: Já mám jednu vlastovost.
0: Řekni, jakou, no.
1: Pro mýho Pepu, žádný pozdrav.
0: Žádný pozdrav, dobře, tak bez tvýho Pepy dneska, dobrá.
1: Protože
0: máš to, Pepo, za trest.
1: Dneska mám přišlavo život.
0: Ježíš, tak to doufám, že prosím tě, to nebylo nic dramatického. Tak jsme rádi, že tě tady máme. Krásný večer, papa. Ahoj.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na přání.
1: Čtvrt na 8, 1 minuta, Krokodýl zdraví u písniček na přání. Jdeme opět na telefon. Halo, dobrý večer, kdo tam je?
2: Dobrý večer.
1: Kdo tam je, usměvavej, dobrý večer.
2: Bartík Šimbera.
1: Bartíku Šimbero, odkud voláš?
2: Brna.
1: Kterýho? Z Krpole, z Bohunic, z Bystrce?
2: Ze Žabiny.
1: To ti napovídá mamka nebo ségra?
2: Mama.
1: Tak super, co bys chtěl zahrát, Bartíku, řekni, ze Žabin.
2: Porcelán od Bena Kristová.
1: Mám tady jednu jedinou písničku Bena Kristová, tu ti můžu pustit, bude to pro mamku nebo pro koho to bude?
2: Pro mamu.
1: Jak se máma jmenuje?
2: Zvonka.
1: Takže to je k svátku, že, synáčku?
2: Jo.
1: No super, tak co mamce, popřeješ k svátku, Bartíku?
2: Mamko, mám tě rád, všechno nejlepší.
1: To je krásný. Zuzanko, taky vás máme rádi, tady posíláme Bena Kristová a krásný sváteční večer do Žabin. Papa, ahoj.
2: Ahoj.

0: které pomáhá. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravu Vysočinu do Horních Bojanovic, Břeclavy a Jihodonínu. Zdravíme společně tadyhle s naším rádiem a na telefonu s kým pak? Kdo pak tam teďka právě je? Tady je Petr, haló, hezký, dobrý večer.
2: No, dobrý večer, pane Petře, tady Jirka Hrušovany.
1: Dobrý večer, ale to je pozor, nějaký dovolenkář, jestli jsem včera dobře slyšel, ty nejsi v Hrušovanech, ty seš někde na horách, Jiříku.
2: Ano, ano.
1: Jsem akorát přijížděl k baráku a slyším, že seš na horách s rodinkou, klasika, takže Beskydy.
2: Velký Karlovice.
1: Velký Karlovice, super, zdravíme do Velkých Karlovic. Jaký tam je počasí a jak s trávou třeba, není to moc seschlý, vyprahlý, vysušený? Na horách
2: ale
1: asi ne, že?
2: Vysušený jak svíňa, takže hobby nerostou vůbec. Počasí je tady, nevím, takový 30 přes den. Teďka teda dnešní večer je takový chladnější, ale už tady sedíme venku v altánku, hrajeme karty, kecáme, takže taková...
1: Co hrajete za karty? Žolíka? Kanastu?
2: Žolíka, nebo sedmu.
1: Kdo nejčastěji vyhrává, prosím tě, mamka?
2: Já nebo tata, klasika.
1: Nechte někdy vyhrát mamku, Jiří.
2: Prosím. Mám hlavně čučí.
1: Teď slyším mamku, prosím. Jestli jsi neřekl nějakou lež, člověče, za to budeš píkat, kamaráde, už nevyhrajete s tatou. Jiříčku, takže prosím tě, koho pozdravíme nejvíc, od karet, od Žolíka z Beskyd, z Karlovic, co?
2: Nechám zahrát samozřejmě nám, pak zdravím samozřejmě Rožďáru, Míru a Peťurku, oba dva Milany do Bystrca,
1: ano.
2: Janču do Řečkovic, potom Alex, do Slavkova nebo na benzinku.
1: Dneska je doma Alex, takže dneska do Hodonína a do Slavkova pozdravíme Vildu společně s Jaruškou, ať mají pohodičku. A Rytířa na chatičku, protože Rytíř je dneska na chatičce, má to tam zmrzlý.
2: Tak, tak, pak samozřejmě nechám zahrát. Tobě Peťulko, ať ti to utíká, Jirkovi Vinerovi, všem, co mě znají, všichni to poslouchají.
1: Já moc děkuju. Všecky zdraví, mějte se krásně, příjemný dovolenkový večer do Beskyd s Krokodýlem. Ahoj.
2: Díky moc, Peti. Mějte se, čau, čau.

0: Do Velkých Karlovic, do Beskyd, pozdrav z Krokodýla Sabraxa, sem hezký večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Do Beskyd, nahoru, na sever, do pohody, do Volenkové, zvláště Kikar tam troubilo, vím, písnička, obyčejnej svět a jdeme teď zase někomu, kdo je blíž, tady asi to tak vypadá. Halo, dobrý večer. Čermáci, Slavkováci, no nazdar, nazdar. Takže kafičková odpolední pohoda za námi, je tady večer, vám se povede dovolat se na přání. Gratulace, děcka. Jak je ve Slavkově? No, jak je ve Slavkově, když tak nyní tropično? Lepší, že?
2: No, je to trošku lepší, ale ještě by to mohlo jít trošku dolů, no.
0: Zítra to půjde dolů, ale pak to zase půjde zpátky nahoru. Zítra nejstudenější den týdne, Vildo. Takže, co si dáme hezkého zahrát?
2: Nějakou pěknou 90, dle tvýho výběru.
0: Dobrá, a pro koho to bude?
3: Pro Alex do Hodonína.
2: Dále pro Bajkrose Zdeňka do Šepkovic, pro oba dva Milany.
3: Pro Pavla Janštu, pána Andělu, pro tebe.
2: A pro všechny ostatní krokodýláky, co poslouchají Krokodýl skoro 24 hodin denně, tak jak my.
0: Aha, chválíme. Já moc děkuju za všechny, všecky zdravíme, krásný večer přejeme. No a tady máte tu slíbenou super pecku, děcka. Mějte se, do Slavkova, hezký večer. Ano, ahoj.
2: Ahoj.

0: Dobrý večer, krokodiláci, půl osma, tři minuty, hrajeme na přání, zdravíme úplně všechny, připomínáme dneska bohužel vážnou nehodu na vlakovém spoji Blansko-Skalice nad Svitavou, když srazil vlak ve stanici Rájec Jestřebí dva muže, kteří se pohybovali v zakázaném prostoru kolejiště, bohužel jedna smrtelný úraz, druhý byl se středně těžkými zraněními převezen do nemocnice. Provoz na trati zastaven, funguje tam náhradní autobusová doprava. A jdeme na telefon, kdo pak volá na 603 103 103. Dobrý večer.
1: Ahoj, Peťulko, Peťa z Jižďáru.
0: A Vysočinu na nazdar, nazdár, Vysočino, ahoj, čau. Takže Peťo, jaká Vysočina, když je takovej skoro nejstudenější den týdne, jaká je tam nálada?
1: No, nálada je dobrá, nejstudenější, ono je to spíš příjemný než studený.
0: Že jo, kolik jste měli, 23, no. 24 nebo tak nějak?
1: 24, no. Teď máme 19.
0: A zítra to bude ještě o jeden nebo dva stupně chladnější, zítra nejstudenější den týdne. Pak se to začne trošičku vracet zpátky, takže to si, Péťo, užívejte i se zvířátkama. Jak se má Míra, práce ještě?
1: No, není v práci, je doma.
0: Dobře, takže pozdravíme Míru srdečně. Koho dále, prosím tě, s krokodýlem?
1: No, pozdravíme teda Míru, tebe, Jirku Vínera, oba dva Milany, hlavně Alex, všichni komeťáky, zbrojováky, no a všichni, co poslouchají.
0: Všichni, co poslouchají, se těší z toho, že prostě mají takový super rádio, odkud zdraví Peťa, napřeje krásný večer všem, který si zmiňovala, a zvláště do Žďáru na Vysočinu. Papa, ahoj!
1: Ahoj, čau.

0: Pro všechny kometáky taky zbrojováky, říkala naše věrná posluchačka Péťa z Krokodýla. Takže když zbrojováky, tak musíme prostě pozdravit samozřejmě i zbrojováky. Zbrojovka, olé! A mimochodem za dva dny, to je čtvrtek odpoledne, se potkáme s legendami brněnské zbrojovky. Můj kamarád Honza Máruši jako Hanis, co by kapitán, povede tým organizace Nebýte na to sama a pod jeho vedením přijede z Blučiny Milan Pacanda. Moc zdravím Mildu i Jarušku do Blučiny. Dorazí Peťa Maléř, Petr Čejka, Zdeněk Cihlář. Do brány nastoupí ze Zlína profesionální golfový trenér a hráč Aleš Kořínek. Ten bude chránit branku tak jako vlastně dva roky nazpátek a myslím, že by se tam ještě mohl objevit Peťa Křivánek. Zatím to je 50 na 50. A samozřejmě s nimi nastoupí hráči z rodin onkologických pacientek, co jsou pod Nebýt na to sama. No a proti ním kluci IFE, Česká republika, hrajou často za Moravský Krumlov, jestli se nepletu, normální divizi, takže se moc těšíme, jak si to tam spolu krásně užijeme. Čtvrtek, start Brno-Lesná, start je v 5, fotbal, výkop je v 6 a hraje se 2x30 minut, takovej pohodový přáteláček. Druhé benefiční utkání, Nebýte na to sama, a IFE, Česká republika, zdravím i Marka Kubíka. Krásný večer všem s Krokodýlem, 19.41, jdeme zase na telefon. Myslím, že tam je taky fanoušek zbrojovky, komety a vůbec Brna a taky andělů. Halo, dobrý večer.
1: A dobrý večer, tady Pavel Jančer.
0: Dobrý večer, zdravíme pána andělů do Mezříče.
1: Ahoj,
0: ahoj, Pavle.
1: Děkuji ti, anděli strážní můj.
0: Ano, já tobě také. A co si anděli zahrajeme dneska a komu?
1: Díky moc.
0: Ano, to jsem rád. Koho pozdravíme dneska, Pavle, s tebou, řekni.
1: Dneska bychom pozdravili samozřejmě všechny, kteří mám hrozně rád, kteří pro mě pracovali 3 nebo 4 roky, co jsme tady. Hlavně bych chtěl poděkovat samozřejmě do Slavkova, do Velkého Mezeříčí, do Brna a do Jďáru dneska. Chtěl bych poděkovat všem, včetně tobě, to, že jsi mě včera podpořili, no, hrozně jsem to potřeboval. A chtěl bych všem poděkovat za to, že mě moc pomohli a je mám všechny moc rád.
0: Ano. Jsem rád, že jsme tě podpořili, Pavlíčku. Pozdravíme tvoje vnoučata, pravnouče, Filipa, Míšu, Dorantířova.
1: Až na Lipně,
0: no výborně, protože na Lipně se taky ladí krokodýl, tam máme i medvěda, medvěda Radka, ten taky ladí stále krokodýla, takže přes medvěda Radka na Lipno, zdarec, mějte se krásně, velice, na Lipno letí zdravice a tady je další krásná písnička, Pavle.
1: A mě pozdraví, prosím, mě Kačenku, mějte se hezky, díky mu za všechno.
0: Ano, děkujeme. A krásný večer přejeme z Kulova Utěchova. Zdarec, ahoj!
1: Ahoj, zdarec.

0: Od pana andělů jsme z Hříče, Eric Clapton, Měnit svět, Change the World. Děkujeme všem anděli, zdravíme všude, na všech frekvencích, v Brně, v Jihlavě, v Mezříči, i v Hodoníně a mimochodem i na Lipně, kde máme teďka právě rodinku, vnoučata, pravnouče, Míšu s Filipem a máme tam i medvěda Radka Andrlíka. Takže medvěde, rádio, krásný večer tamhle na Šumavu a taky pro bráchu, pro Iva Andrlíka. Srdečná zdravice a přání, ať se máte super velice, kluci.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Jdem pomaličku do finále, průšánky poslouchají. Lenka Mikušová má dovolenou, ale tak se strašně těší do práce. Chtěla bys zahrát písničku, kterou tady ale Leonko nemám, takže vybírám ti jinou. Mimochodem mám tady objednávky od Milana z Bastru od Jedničky z Kociánky. Ryan Parry, Dolce Vita a Matfizák na disku od Pokáče, takže toto je připravený tak jako Petr Bende a mimochodem budeme přát Klárce k zítřejšímu svátku. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať je šťastná, spokojená. Všechny zdravíme do Divišova. A do Divišova posílají písničku i přání sestřenice Kristýnka, teta Péťa a strejda Pepa. Tak zdravíme všechny, hlavně Kláry, tebe, ať si to zítra k tomu svátku užiješ. Dneska mají svátek Zuzanky, tak třeba Zuzankám udělá radost písnička, kterou pošleme společně s Rytířem. Halo, dobrý večer.
2: Nazdar, krokodýle.
0: Nazdar, Rytíři, zdarec z Denny do Šepkovic, ahoj.
2: Teďka teda nejsou Šepkovici, teď jsou na chatičce, ale...
0: Ale seš po nákupu a máš dobrou náladičku. Co jsi koupil dobrýho dneska, tak... řekni. No, čím si děláš radost, když si chceš koupit něco dobrýho, řekni, prozrať. Já třeba ledové kaštany anebo linecké máčené rohlíčky s marmeládou.
2: Ne, já jsem si koupil celou krabicu kornoutů, zmrzliny.
0: Zmrzliny, takže to máš v mražáku, nebo? Takže máš to v mražáku, nebo už to máš snězený?
2: Mám to v kufru, protože jsem tady zajel na tu chatičku a mám tam mražák, kufru, víš, tak to...
0: Jo, takže se ti to nerozpustí, dobře. Komu dáme zahrát, Zdeni, řekni, prosím tě, pak si tu zmrzku užij.
2: Jo, zahrajeme těhulce Karolince, protože to je jako hrozný pro ty těhulky. Pak mojím holkám Monice, Věrce a Rance do Karlovic, to je v pohodičce, ta už jezdí na tom Ečku jak šílená. A Růžence, majitelce tady té chatičky a všem zahrádkářům, ať nejsou smutní. Někdy snad zaprší.
0: No. V pondělí a v úterý bude pršet. Děkujeme, opatrujte se, mějte se, zdravíme Růženku, pohodičku na chatičku. Mějte se, Zdeni, zdarec, ahoj.
2: Zdarec, Peťane. Nadhoru.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: No a teď budeme hrát taky pro Terku, která nás poslouchá v Třebíči na 101,7 FM. Takže pro všechny Třebíčáky z Krokodýla další hity.
2: Krokodýl.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 8. večerní z Krokodýla hity třeba i k táboráku Ellie Goulding. Do Vyškova na 102,6 FM pro Petra, This Real Life. A zdravíme taky do Blanska, Dominika, cizí zeď pro vás. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. večerní.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Ve středu čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Teploty budou kolem 26 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Více než 60 zlomků dělových koulí, které dokládají dosud neznámé obléhání hradu Pernštejn, našli archeologové při výzkumu na prvním předhradí hradu. Jejich nález dokládá informaci z jediné kroniky, kterou měli dosud všichni za vymyšlenou. Obec Dětřichov čeká referendum. Jeho obyvatelé v něm budou rozhodovat o tom, zda obec investorovi umožní v jejím katastru postavit větrné elektrárny. Hlasování se uskuteční současně s volbami do obecních zastupitelstvech 9. a 10. října. Povodí Moravy hlásí sucho na polovině z 94 měřících míst. Některá jsou na nule. Nulový průtok má například Svitava ve Svitavách, ale i další toky.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: za Kiléto a Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Servírujeme vám ty největší letní megahity všech dob na celé Brno. Celou Jižní Moravu, já jsem Mirka Vínera, za okamžik se podíváme, jak vás osvěžujeme v ulicích Brna.

Možná jste si s Krokodýlem taky zpívali live, tohle byla Dizrie, no a za okamžik se spojíme s naší krokohlídkou, která vás osvěžuje v ulicích Brna a Jižní Moravy.

0: zasahuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Tropické dny a krokohlídka vás i tento týden osvěžuje oblíbenou malinovkou. Nově 103krát každý den Zonka Malina z oblíbené, tedy provozovny, která je v Třebíči. Jedinečnou limonádu Zonky s jahodovou a lahodnou malinovou příchutí si můžete vychutnat takhle pěkně v ulicích. Takhle to probíhalo. Krokohlídka osvěžuje na hlavním nádraží.
2: Děkujeme za Zonku, tady v těch teplých dnech je to super.
3: Ahoj, krokodýle.
4: Děkujeme za limonádu.
2: Měli jsme hodně žízeň, vedro.
5: Ahoj, zdravím Radio Krokodýl. Chtěla jsem jim moc poděkovat. Dneska jsem v Padovci poslouchala Radio Krokodýl celý den a hráli úplně super, takže díky moc.
2: Děkujeme
4: za pití.
1: Tak to vás krokodýl osvěžuje v ulicích. Vždy vám prozradíme, kde nás vyhlížet. Zítra se na vás těšíme, krokodýláci, na koupališti Kraví hora.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.

Robbie Williams, Angels. Ano, vy jste naši anděle krokodýláce. Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. No a za okamžik se podíváme na strážné anděle, které pomohlo dítěti, které se topilo v biotopu v Chrlicích. I tam se podíváme za malou chvíli na krokodýlo.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Největší hudební výběr.
1: Rádio Krokodýl.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jak už od nás víte, tak dramatické chvíle se odehrály včera u Holaseckého rybníka na jihu Brna, u Chrlic, kde se topilo dítě. Na místo vyrazilo velké množství záchranných složek, zasahovaly dva vrtulníky. A my jsme zjišťovali, co se tam přesně stalo. Na telefonní lince je taky mluvčí moravských záchranářů Lukáš Dvořáček.
2: Naše operační středisko na místo vyslalo lékařský tým, záchranářskou posádku, vrtulník letecké záchranné služby a inspektora provozu. Měli jsme v péči nezletilou osobu, kterou jsme museli po tonutí resuscitovat. Po několika minutách se nám podařilo obnovit životní funkce a následně byla pozemní cestou transportována do dětské nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení.
1: Jihomoravští záchranáři, krokodiláci oživovali dítě, které se topilo v Chrlicích v biotopu. Jinak úvody mohou rozhodovat opravdu sekundy, tak mějte děti vždycky na dohled, krokodiláci.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Urýváte večerní letní hity Krokodýla Sigala. Do medlánek pro Martina Divoky byl. A do kuchyně Lady Bragra, Brakadabra. Taky přímo do Řečkovic. Jsme Krokodýla. Takhle vám budeme hrát už po 21. hodině.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Ve středu čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Teploty budou kolem 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brnější hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na let balonem. Přímo z Kraví hory, kde hvězdárna sídlí, totiž bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto zítra nabídnou přímý přenos s komentářem z koše horkovzdušného balónu. V Mikulově na Břeclavsku zregulovali vstup do lomu. Koupat se tam může v jednu chvíli jen 100 lidí. Lidé platí za vstup i za parkování. Obyvatele východní části Třebíčska v minulém týdnu několikrát překvapilo nezvyklé hučení. Objevuje se v pozdních večerních hodinách a má krouživý charakter. Jeho původem je armáda, která na Třebíčském provádí výcvik se zcela novou technikou.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Jirka s vámi za mikrofonem, přejeme parádní léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na vašem letním rádiu teď už kolega Jarek Hemala, hity nejenom do Pelíšku. Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu.

úterní krokodýlí pilíšek rozjíždíme s datem 11. na krokodýlová. Všechny zdraví, Jarek Hemala, tak dvě jedničky máme samozřejmě v kalendáři. Vy jste naše největší jedničky a my vám posíláme z krokodýla hit za hitem.

že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhý.

Dneska při úterku zdravíme z krokodýla. Zuzana dneska slaví svůj svátek. Zuzky, Zuzanky, všechno nejlepší ode mě. Vychutnejte si, dámy, další hit.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Ve středu čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Teploty budou kolem 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Více než 60 zlomků dělových koulí, které dokládají dosud neznámé obléhání hradu Pernštejn, našli archeologové při výzkumu na prvním předhradí hradu. Jejich nález dokládá informaci z jediné kroniky, kterou měli dosud všichni za vymyšlenou. Obec Dětřichov čeká referendum. Jeho obyvatelé v něm budou rozhodovat o tom, zda obec investorovi umožní v jejím katastru postavit větrné elektrárny. Hlasování se uskuteční současně s volbami do obecních zastupitelstvech 9. a 10. října. Povodí Moravy hlásí sucho na polovině z 94 měřících míst. Některá jsou na nule. Nulový průtok má například Svitava ve Svitavách, ale i další toky.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré nebýt nikdy sám. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Další hity jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. Všechny zdravíme a teď budeme hrát směr Vyškov a okolí tam nasladíte na 102,6 FM. Vyškov si užívá dnešní úterní noc a vy si užijte samozřejmě skvělé hity z Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech, pohodovou noc, tak co, těšíte se na to, až zas něco dobrého dostanete od nás? No, už zítra pro vás chystáme 103 skvělých drinků. A kde je budeme rozdávat? Držte naši vlnu, dozvíte se.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Ve středu čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Teploty budou kolem 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brnější hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na led balonem. Přímo z Kraví hory, kde hvězdárna sídlí, totiž bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto zítra nabídnou přímý přenos s komentářem z koše horkovzdušného balónu. V Mikulově na Břeclavsku zregulovali vstup do lomu. Koupat se tam může v jednu chvíli jen 100 lidí. Lidé platí za vstup i za parkování. Obyvatele východní části Třebíčska v minulém týdnu několikrát překvapilo nezvyklé hučení. Objevuje se v pozdních večerních hodinách a má krouživý charakter. Jeho původem je armáda, která na Třebíčském provádí výcvik se zcela novou technikou.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl je stále s vámi, Jarek přeje krásnou úterní noc, pohodu, dobrou náladu. Nezapomeňte, že zítra po ránu pro vás máme balík peněz v soutěži Krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky. Ano, zítra po ránu opět peníze pro vás jsou připravené, ode mě jsou připravené teď další hity. Krásný poslech.

Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech, hezkou noc. Tak komu jste dneska všemu volali? Spousty hovorů jste vyřídili, že? A vůbec dneska v roce 1882 byla první telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci pak už 30. No a kolik nás je teď milionů, co si voláme? Tak doufám, že vám někdo i něco příjemného zavolal. My vám příjemně budeme hrát hit za hitem z Krokodýla.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Současné počasí negativně dopadá i na ceny elektřiny, i to probereme teď na vlně krokodýla. Současné horké dny, dlouhodobé sucho a počasí v Evropě negativně dopadá opravdu na ceny elektřiny. Kvůli počasí klesá možnost dostupných levnějších zdrojů, naopak kvůli klimatizování roste spotřeba, kterou jen částečně tlumí prázdninový režim některých velkých podniků. Tak doufám, že vy máte vše nastavené správně, nebudete platit zbytečný balík za spotřebení hromady elektřiny. No a my vám teď třeba do klimatizované jednotky doma v práci budeme hrát další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslední.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zastavil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Byl jsem proměně s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Turistům se na jihu Moravy letos líbí, ubytovatelé hlásí lepší leto než loni a tak jsme rádi, že jste tady. Pokud nás posloucháte teď, tak přejeme příjemnou dovolenou. Letošní letní turistická sezona na jižní Moravě je zatím velmi dobrá a vyvíjí se příznivě. Kempy i část hotelů hlásí dobrou obsazenost a návštěvníci památek také samozřejmě se nějakým způsobem k tomu připojují. Provozovatelé zároveň upozorňují, že delší vedra může zájem o hrady, zámky či jeskyně snížit, což samozřejmě je jasné, že pak lidi raději míří k vodě. Tak doufám, že i se podívají třeba do Moravského krasu, navštíví některé další památky, které tady na jihu Moravy máme. Užijí si to, vy si užijte další hity. Krásný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Gazet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.